0: Noc plná hvězd.
1: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Cože? Rozumím. Ano, ano, chápu. Děkuji, děkuji. No, pěkně, pěkně děkuji. Tak... Haló, haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, no co, no tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr, kapr volá okouna, slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně, hele, Rybka, a jak, okoun, jak se jmenuje? Ježek, zaměstnání topič, no tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přesta. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst Ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló? Haló, soudruhu Plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano. Prodělal jste speciální výcvik, že ano. Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohleto vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.

0: Stanice Hvězda.
1: A vy, páni muzikanti, ničeho nehleďte, nech všetci poručají svoju vždycky veďte. Nech sa třeba všetci bijú, kdo ude mne solo, muziky nepošťajte chytrým.

0: Noc s hvězdou.
1: K nám jezdila taková společnost Francouzů do Karpat. A jedenkrát přišla drobný stvoření loutka manekina. Strašně taková hezká ženička. Pak jsme stáli na černou zvěř a teď se vyřítil na nás kanec, kterého naproti postřelili. Ten barvil, ten vypadal, kdyby ho polili. A tato francouzská do pokleku a ránu za ránu, kde my jsme se kryli všichni, ona ho složila, toho kňoura, velkýho kňoura ke dvěma metrákům. To, když jsem viděl, že chlapi všichni se kryjí, ten lesmistr Kořenek a všichni, já jsem byl, ona si v pokleku na té linii dala si tři ran na to, tak jsem si říkal, pozor na to. Já jsem zažil skutečně teda ženský myslivce jako veliký kápa.
2: Já pořád jsem byl postaven před otázkou, abych přinesl nějakou lišti kůži domů. O víte,
3: no jo,
2: ženská. Na límec, na čepici. Tak jsem si říkal jednou, počkej, vyjdu si. V jezede zabíjeli prase, tak jsem si vzal vnitřnosti. Zabalím to do papíru, byl mráz, už takhle únor začínal, kdy začínají lišky kaňkovat. Ale pěkné počasí akorát, úplně, jak jsem si říkal, to bude dobrý na lišku. Vzal jsem to na špagát a teď táhnu asi 3 kilometry, chodím křížem, krážem po takové holině okolo lesa a tam jsem to nechal takových 40-50 kroků ležet. Říkám si, počkej, přijde. Představte si, ono to bylo jako v Janáčkově Lišce Bystroušce málem. Přijde napřed...
4: Králíky žarete ráda, slečno, jo?
2: No jo! Přijde liška, to jsem viděl, štíhla, viděl jsem jasně, že je to slečna. Voháňkou si to, vometa, sníh pěkně. Měsíček, jak rybí oko v úplňku, krásně se vyjímala na sněhu. Přijde až k těm vnitřnostem, říkám si, střelím. Dávám pušku k ramenu, ale vidím, že v dálce další liška. Říkám si, safra, počkám. Co kdyby? Čekám chvilku a on zřejmě lišák. Říkal jsem už, lišky se kaňkovaly. No a to jste neviděli, to divadlo. Oni ne, že by se vrhli na tu újeď, která tam byla. Oni okolo sebe, on okolo ní tancoval, otíral se bokem. No pán k slečně.
5: Hostitele toho všechno.
2: Říkám si, safra, teď budu mít dvě. Znovu dávám ručnici k ramenu.
6: Další.
2: Vidím v dálce další. Představte si, on přišel i další, druhý lišák. Znovu se k ním měl. Teď se dostali ti dva do sebe. A ona je rozrážela. Vždycky, když se do sebe zakousli, tak ona mezi ně skočila. Říkám si, teď je ten pravý okamžik. A jak tak byli v sobě, založím prásk, všechny tři jsem složil.
3: Jestli neměli poškozenou kožešinu,
7: no, tohle to mě připadá.
2: Každý měl jenom jeden brok v kožichu.
3: No jo, no, ne, tohle to mě připadá, šetřit, to je jasný,
7: jako u nás je Nimrod, jeden kantor, a ptá se malýho Frantíka, hele, táta včera střelil 3 zajíce, jo, a převčírem 2 zajíce. Kolik je to zajíců? On podá, pane učiteli, jak se mě ptáte, je to 5. Ale táta, až přijde do hospody, tak střelil 8 zajíců, 2 lišky a 3 koroptve.
8: Tak to je důvod zabít.
2: Tak to zapijeme.

0: Noc plná hvězd.
1: Mám dobrou starou tetu. Je to osoba, která dostává občas záchvaty lásky ke svým příbuzným. 15 let nedává o sobě nic vědět a po 15 letech najednou z ničeho nic přinese listonoš nějaký balík, který má teta zasílá právě v jednom takovým záchvatu. Posledně mě poslala před 14 lety velký koláč a nyní 16. roku po této události doručila mě pošta velký koš, ve kterým jsem objevil kopu vajec a toto dojemné psaní. Milý synovče, jak jsem ráda, že mohu ti poslat kopu vajec z mého vlastního chovu. Mám tě, milý hochu, velice ráda. A tak si myslím, že už taky tady dlouho nebudu. A je toto poslední důkaz přízně, kterou ti mohu poskytnout. Uvař si je sám na měko a vzpomínej na svou starou, dobrou tetu Anu. Z piety ke svý tetě usnesl jsem se, že si tedy ty vejce na měko uvařím. A sice všech 60. V noci se mě o tom zdálo. Nikdy jsem se nezabýval podobnými otázkami, jak se vlastně vejce na měko vaří, ale přišel jsem po delším přemítání k tomu názoru, že se musí vařit, aby se uvařili. Toto je jediné možné stanovisko a východisko z tak povážlivé situace, jako je vaření 60 vajec na měko. Já totiž strašně rád vajíčka na měko, protože ale všech 60 na měko vařených vajec přece jenom nemůžu na posezení sníst, zanášel jsem se myšlenkou je konzervovat. Přemýšlel jsem hodně dlouho o tom, jak bych to provedl. Moc jsem se pojednou ve velmi spletený situaci. Já totiž vím, že se smáli moc často v novinách a jiných žurnálech ženám, respektive manželkám, které nedovedou uvařit vejce na měko, ale když starý mládenec má vařit vejce, o tom se dosud nepsalo a proto chci vpravdě všecko říct, jak se to událo. A proto jsem si usmyslil, že se půjdu poučit do čírtárny a že opět sáhnu k naučnímu slovníku. Listoval jsem, našel jsem pod heslem V vejce, že jsou produktem z říše živočišné a že každý druh ptáku vejce snáší. Nad tím jsem se ovšem hluboko zamyslel. Pátral jsem dál, jak se vejce vaří. Člověk by nevěřil, jak taková složitá otázka je opomíjena kruhy vědeckými. Vůbec jsem se nikde o tom nic bližšího nedozvěděl. V naučním slovníku jsem sice našel, že vejce jsou potravou upravenou různým způsobem, ale jak se tato potravina upravuje, zůstalo mi hádánkou i po 3hodinovém prohlížení naučního slovníku. Nezbylo mě nic, než učinit pokus prozkoumat sám celou historii vaření vajec a přijít pak sám od sebe k řádnému výsledku, třeba řekněme po ztrátě několika vajec, který bych třeba eventuálně bych byl nucen vyhodit. Tak koupil jsem si lihovar a 5 litrů líhu a papínu v hrnec, jeho použití teda. To znám ještě ze školy, z fyziky a tak, no? Tak jsem věděl, jaká znamená. A hned jsem přikročil k dílu. Dal jsem do papínova hrnce vodu a pozor, a do vody jsem vložil 10 vajec a zapálil lihovar. Poslouchám, za 15 minut začal papínův hrnec pískat. Znamenalo, vejce hotový. Rozklep jsem škořápku u prvního, tvrdý, u druhého, tvrdý, u třetího, tvrdý. Tak jsem to zase všecko hodil zpátky do toho hrnce a vařil jsem to ještě hodinu. Ale pořád tvrdý a pořád tvrdá a pořád tvrdá. Já to vařil až do rána a vůbec nesměkli. Ráno mě našli ležet v košíku s vejcema, kam jsem se následkem rozčilení svalil, když se mě nepodařilo ty vejce na měko uvařit. Pořád tvrdý a nezměkla.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem: já dnes mám vanu plnou fialek,

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

vzkaz já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: fialr. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Hvězda.

Zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než lidítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podívili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, škoda každé rány z aurory.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Přináším vám dnes první komentář. Jsem Gargamel. Jak jistě všichni víte, právě probíhá zuřivá hádka mezi prezidentem Petrem Pavlem a parlamentní opozicí na jedné straně a ministrem zahraničí Petrem Macinkou a předsedou vlády Andrejem Babišem a dalšími vládními stranami na straně druhé, aby Petr Pavel vedl českou státní delegaci na summit Atlantické aliance v turecké Ankaře. Proč však Petr Pavel tak vehementně trvá na to, aby delegaci do Ankary vedl, je na nejvíc zajímavé. Na tomto summitu NATO se totiž bude rozhodovat o povinnosti všech zemí evropské části Severoatlantické aliance platit Ukrajině další miliardy nad rámec všech miliard, které dostala, a to každý rok. Bude se platit 0,25% HDP navíc každý rok. Co to pro Českou republiku znamená? Platit 22,5 miliardy CZK českých korun Ukrajině každý rok. To se bude schvalovat. Co je to 22,5 miliardy korun pro Českou republiku? Je velmi zajímavé. Jednak to představuje 7% všech plateb České republiky ze státního rozpočtu na české školství. České školství je mimořádně podfinancované. Vláda na něj vydává jenom 4,4% českého HDP, kdežto běžně ve světě, ve vyspělém světě, se vydává 5,8%. Pokud bychom tedy zvýšili o 7% výdaje na české školství, bylo by nám lépe. Zároveň český rozpočet je v deficitu 330 miliard korun, tedy pokud bychom ty peníze ušetřili, ušetříme 7% dluhu. Jak vidíte tedy, Petr Pavel se vehementně domáhá cesty do Ankary na summit NATO, aby tam vedl delegaci, zřejmě z důvodu, aby se Česká republika dále platila Ukrajině nové a nové miliardy. Protože Andrej Babiš, kdybyž tam pojede s Macinkou, tak pravděpodobně tuto platbu opět zastaví a Česká republika ji platit nebude. Čili není to nějaký spor osobností o to, kdo tam pojede, kdo tam povede, je to čistě spor o peníze. A veškeré podrobnosti najdete na webu michalapetr.com. Děkuji vám za pozornost.
1: To stojí za úvahu.
0: Na stanici Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý večer. Povídáte prý si tady dneska o cestování a mám k tomu přispět. No, cestování je pro mě pohyb. Člověka z místa do místa, tedy z bodu A do bodu B. Někdo se pohybuje rád. Někdo jenom, když musí. Já osobně se pohybuji rád. Velice rád. Když už musím. Každý cestuje taky z jiných důvodů. Někdo cestuje do určitého bodu, do určitého cíle, aby se tam dostal. Někdo zase naopak cestuje bez cíle, jenom aby jel, aby plul nebo letěl, protože má rád pohyb. Samozřejmě, že důvody jsou rozličné při cestování. Někoho láká neznámo, někoho naopak zase známo. Dokonce dříve se psalo na bílá místa map, zde jsou lvy, tam nelezte a tak dále. A lidi tam přesto šli. A nebo já bych řekl, že dokonce právě proto tam šli. Protože lákalo to neznámo, nebo dokonce lákali právě ti lvy. Jsou tací fančmekři, řekněme latinsky, kteří jsou zvědaví na lvy. A mě tak nezajímá to místo okolo lvy. Pak zjistí, že tam žádní lvy nebyli, zabili si tam a pak tam naprešli ti, co je před těmi lvy varovali. Já jsem spíš ten druhý typ, já se přiznávám, že velice rád jezdím někam, kde už to jaksi je známé, kde mám zabezpečený určité výdobytky civilizační, například postel. Já rád spím, tedy velice nevinné vyspání, samozřejmě jsem po turistické túře. Právě tak jako mám rád, jsou někde zabezpečeny nápoje. Nevinné nápoje samozřejmě. Proto já mířím třeba nejraději do Provence, nebo na Jižní Moravu. Protože spolu s Charlie Chaplinem, který řekl krásnou větu, věřím, že skutečně civilizovaní lidé míří jenom tam, kde zrají hrozny. A tak i já mám namířeno někam za hrozny obyčejně. A při té příležitosti bych tady rád vyvrátil pověst, která cestuje se mnou, někdy přede mnou, někdy po mně, že piju jenom červené víno. Omyl. Já piju velice rád, velice často bílé víno, dokonce víc než červené. A dovolte, abych při této příležitosti připil bílým vínem vinařům z Valtic a Mikulova, kteří právě letos po loňském neblahém roce pro naši révu docílili výborný bílý vín. Ano, skutečně. No. Mám rád ta místa, kde člověk jaksi je doma, nebo je mu tam dobře. George Bernard Shaw objel dvakrát svět, prohlásil, že poprvé proto, aby on viděl svět, podruhé proto, aby svět viděl jej. I u nás jsou takový dvojí cestovatelé, jedni jezdí proto, aby viděli svět a druzí, aby potom doma mohli o tom známým a sousedům vykládat. Někdo jede za mořem proto, aby viděl moře. A někdo proto, že ti odnaproti už tam třikrát běhli. A hlavně tento druh cestovatelů říkává obyčejně, však to znáte, jak říkávají lidi. Letos jsme dělali Švýcarsko a Itálii a na přes rok chceme udělat Francii a Španělsku. Já bych vždycky řekl, marná snaha, tyhle země jsou dávno hotové. Nemusíte je dělat. A hlavně ne tím, že projedete za týden s průvodcem v ruce, jsou šťastní, když to souhlasí, když v Píze šikmá věž a v Benátkách Campanila, v Paříži Eiffelka, vidíš, maminko, souhlasí, to mají pravdu a tak dále. Strašně rádi. Taky dvojí druh cestovatelů. Někdo jede někam, aby poznal cizí kraj, se vším všude, s počasím, podnebím, s lidmi, s travou, kuchyní a tak dále. A někdo naopak všude žádá to své. Jsou lidé, kterým na Jadranu vadí, že tam větší horko než na Šumavě. A Madrid. Madrid je zklamal. Vzpomínáš, maminko, tam neměli vepřový ani pivo. Já jsem zažil na krásném jugoslávském ostrově partu českých turistů, kteří 14 dní proseděli ve stinné zahradě hotelu, měli na hlavách klobouk, v ruce karty a hráli karty. Ty vůbec neviděli moře. A na vlastní uši jsem slyšel českou turistku, která si stěžovala vedoucí výpravy, že nebyla včas upozorněna, že moře je slané. Napila se ho, no. Nebo nedávno vyšla reportáž o Španělsku, kde pisatelka napsala: chcete-li mít rádi Španěly, nechoďte na koridu. Já bych té pisatelce řekl: milá, vážená pisatelko, já jsem taky viděl koridu. A já bych to řekl jinak, no, jestliže se vám korida nelíbí, nebo mně, no tak se proto nezlobím na Španěly, ale ani na sebe. Jiný kraj, jiný mrav. Možná, že těm brutálním Španělům by se zdál surovější náš hokej. Třeba. Nemůžeme vědět, že jo. Já myslím, že člověk má poznávat kraj a vidět věci i tamníma očima, nežádat pouze pořád ten svůj pořádek, tu svou kuchyni a tak dále. Ale já nemohu mluvit o cestování, já nejsem ten pravý na to. Já mohu mluvit o jedné cestě, kterou bych vám doporučil, kterou velice sám často podnikám, velice zajímavá trasa to je. I vám už byla doporučena, však to znáte, že vám někdo řekne, posíšte člověče, jděte do sebe. Nebo sám si někdy řeknete, nebo sama si řeknete, co kdybych šel do sebe? Já si to říkám při každém silvestru. Tedy ne, když něco vypiju, když se vidím v televizi, jak si říkám, že čedí do sebe. No, takový je něco. A tak tuto cestu do sebe jsem mnohokrát podnikal, dovolte, abych vám přečetl. Já jsem sestavil takové rady, protože k této cestě vám nikdo neporadí. Neexistuje cestovní kancelář, která vám řekla, jak a kudy do sebe. Tak tady jsem já, abych vám poradil. Za prvé, jdi do sebe vždycky sám. Nezví nikoho sebou, protože nevíš, do čeho přijdeš. Za druhé, nechoď do sebe příliš často. Je to významný čin. A častým opakováním by ztratil svou závažnost. Nejsi ani kavárna, ani biograf. Za třetí, jdi do sebe rovnou, bez oklik. Každá zacházka rozptiluje a mate. Mohl bys přijít do lákavějších míst, než si ty, zůstat tam a nedojít do sebe. Za čtvrté, jdeš-li do sebe, jdi rychle. Mohlo by se stát, že bys totiž sám na sebe nepočkal a odešel bys. Za páté, jdi do sebe vždycky a zásadně střízlivý. Není dobré potácet se pak v sobě a poškozovat se zevnitř. Za šesté, upozorni sám sebe včas, že do sebe jdeš, abys do sebe nepřišel nevhod. Za sedmé, jdeš-li do sebe, dojdi. Nezůstávej stát předčasně, i když máš velice silný dojem, že v sobě už jsi. Mohl bys být tak jenom někomu, kdo je ti třeba jenom podobný. Za další, nechoď do sebe ve všedních šatech. Oblékni se pokud možno slavnostně, aby si sám sebe vážil. Další, nechoď do sebe s prázdnou. Stačí maličko, květina, broš, lahvinka, pralinka. Podle vlastně uvážení a vlastní zálib. Za jedenácté, nepobývej se v sobě sám příliš dlouho, aby se ti v sobě příliš nezalíbilo. Nezapomeň, když už jsi sám sobě, nezabývej se pouze sám sebou. Pomni, že jdeš do sebe především pro jiné. Jsi tvor kolektivní. A tvoje výdobytky musí být vždycky rázu společenského. A závěrem tedy vám přeju šťastnou cestu do vás.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: Noc plná hvězd.
1: Byla teplá, avšak tmavá letní noc. Sirnatý mrtvý vzduch posledních dnů se konečně zbalil v černé mraky. Bouřný vítr je z večera mrskal před sebou, pak se rozhučela mohutná bouř, zapraskal liják a bouř a liják trvali až do pozdní noci. Seděl jsem pod dřevěnými arkádami hostince u Tří lilí poblíž strahovské brány. Malý to hostinec, četněji tenkrát je navštívený jen vždy v neděli, kdy tu v salonku při pijáně bavili se tancem kadeti a desátníci. Dnes byla zrovna neděle. Seděl jsem pod arkádami, u stolu blíž okna, sám a sám. Mocné hromy skoro ráz na ráz burácely. Liják tloukl do taškové střechy nade mnou, voda crčela v stříkavých potůčcích zemi a piano mělo uvnitř salonku jen kratičké chvíle oddechu a vždy zas a zas se rozvonilo znovu. Chvilkami hleděl jsem otevřeným oknem na točící, smějící se páry. Chvilkami zas hleděl jsem ven do tmavé zahrádky. Někdy, když šlehnul jasnější blesk, viděl jsem u zahradní zdi na koncích arkád bílé hromady lidských kostí. Býval zde druhdy hřbitůvek a právě tento týden vykopali z něho kostry, aby je převezli jinam. Půda byla ještě rozryta, hroby otevřeny. Ale vydržel jsem u svého stolu vždy jen krátký čas. Vždy jsem se zase zdvihnul a přikročil na chvilku k dokořán otevřeným dveřím salonku, abych na tančící se podíval blíž. Vábilo mne tam krásné a z 18leté děvče. Štíhlý vzrůst, plné teplé formy, v týlu přistřižený volný černý vlas, oblí hladký obličej, světlé oko, krásné děvče. Zvláště mne ale vábilo to oko její, jak voda jasné, jak vodní hladina záhadné, takové neúkojné, které ti přivolává i hned slova, spíše se nasytí oheň dřev a moře vod, než krásno oka nasytí se mužů. Tančila skoro ustavičně, ale dobře pozorovala, že vábí zraky moje, když tančila kolem dveří, mezi nimiž jsem stál, vždy upřeně se zadívala na mne a když tančila salonkem dál, viděl a cítil jsem, že při každém otočení zavazuje její zrak o mne. Nepozoroval jsem, že by byla s někým promluvila. Již zase jsem tam stál. Zraky naše se ihned setkaly, ač děvče stálo v řadě poslední. Čtverilka se chýlila ku konci. Pátá túra dozněla. V tom vyběhlo jiné děvče do sálu, udýchané a promoklé. Prodralo se ku krásnooké. Hudba začala právě túru šestou. Mezi prvním řetězem šeptala přibylá krásnooké něco a tato kývla mlčky hlavou. Šestá túra trvala trochu díl, komandoval jí svížný kadetík a když byl konec, pohlédla krásnoka ještě jednou ke dveřím zahradním. Pak šla ku předním dveřím salonku. Viděl jsem jí, jak venku si dává svrchní šaty přes hlavu, pak zmizela. Šel jsem a usedl jsem zas na místo své. Bouř začala teď jakoby znovu, jakoby ještě nebyla ani si zahlomozila. Vítr hučel silou novou. Viděl jsem jí, jak venku si dává svrchní šaty přes hlavu, pak zmizela. Šel jsem a usedl jsem zas na místo své. Bouř začala teď jakoby znovu, jakoby ještě nebyla ani si zahlomozila. Vítr hučel silou novou, blesk

talonku. Zde stála krásnooká opět. Rovnala si promoklé šaty, utírala vlhké vlasy a starší nějaká družka jí pomáhala. A proč si šla v té nepohodě domů, tázala se tato. Sestra přišla pro mne. Hlas její slyšel jsem teď poprvé. Byl hedvábně měkký, zvučný. Stalo se něco doma? Matka zrovna umřela. Zachvěl jsem se. Krásnooká se otočila a vystoupla do samoty ven. Stála vedle mne. Zrak její spočíval na mě. Cítil jsem ruku její vedle třesoucí se ruky své. Uchopil jsem jí za tu ruku. Byla tak měkká. Mlčky jsem táhl děvče dál a dále do arkád. Děvče následovalo volně. Bouř dostoupila teď svého vrchole. Vítr hnal se jako příval vodní. Nebe i země ječely. Nad hlavami se nám válily hromy. Kolem nás, jak by mrtví, řvali z hrobů. Přitiskla se ke mně. Cítil jsem, jak se mi k prsům lepí vlhký její šat. Cítil jsem měkké tělo, teplý, sáhlající dech. Bylo mě, jako bych musel vypít z ní tu zlotřilou duši její.

0: noc s hvězdou.
1: Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39 a půl, přesně u téhož okna, u kterého ses tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, kterém nedělí od parku na Washingtonově náměstí.
2: No a já jsem tady u nás doma na kampě, v Praze, adresu ti říkat nebudu, tu znáš stejně dobře jako já. A nestojím u okna a nedívám se ven, protože tma a prší. My jsme tady o něco napřed, než vy tam. U nás slunce o 6 hodin dřív vychází a o 6 hodin dřív zapadá. Tam u tebe je den, já slyším auta jezdit. A tady je už noc, jenom v dálce poeticky šumí jez. No, ale dívej se z toho okna pozorně. Tam v tom parku přes ulici mají takový betonový šachovnice a tam u té jedné šachovnice seděli dva dětkové, když jsem tam byl, a hráli šach, porád. Co tam zas?
1: Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli.
2: No a tak vidíš, a my dva jsme taky takový dětkové a máme taky rozehranou partii přes oceán. Já doufám, že ještě dlouho budeme hrát. Ale napadá mě, že bych jednou si měl sednout a napsat něco kloudného o tom, jak vlastně vznikly ty naše dvě klaunské figury. Vlastně proti komu vznikly.
1: Co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou.
2: Aby si mě dobře rozuměl, mně nejde tak ani o fyzické začátky osvobozeného divadla. O tom se hojně píše a hlavně pošetile. Mně spíš jde o to, jak bych to řekl, o tu pravdu. Že ty naše dvě figury, že tedy my dva jsme povstali snad ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé, quos ego, jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničky, které já jsem za svého mládí neznal? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já ve svém mládí jsem neměl ani páru? Ano, pane kolego, Picasso. Picasso, kam se hrabe na Marolda? Proti tomuhle vzniklo naše klaunství. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolu mladých představovali ve Westpoketrevi, tihle kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řídkými vlasy a domnívají se, že tím oblatnou fyzický zánik, tak tyhle blbnou po celém světě. A mladí lidi chtějí klizu. A rychlejc, než bývalo dřív zvykem. Jeď život rychlejší a proto kratší.
1: Já s tebou jako obvykle naprosto souhlasím, Jeníku. Ale taky mě zase napadá tohle. On teda pokročilý věk sice vede neodvratně k zániku toho, kterého jedince, ale konec konců tak se tomu má od narození. A dokonce lze říci, že nemluvně spěchá k smrti relativně daleko rychleji než stařec. Jen se, pane kolego, podívejte, čemu všemu se naučíte za první dva roky života u srovnání s těmi zbývajícími 50, 60, 70.
2: No, pokud si vzpomínám, snad chodit, mluvit, sice blbý, ale aspoň trošku.
1: Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vratiprstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospěle, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu vzhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolu člověka.
2: A nebo nejsi-li Cezarem, staneš-li se lidem, jenom stejně se můžeš naučit ten palec naslnit a počítat, za kolik by se vyplatilo vyzrát na Cezara, anebo třeba na spolulid. Dále se pochopitelně můžeš naučit ničit potřebné věci, cenné věci, zvedat je, upouštět křehké předměty, brát, co tě napadne.
1: Kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučí.
2: dlaničku bacilotou nastavit původně na pokroutky, později na bankovčičky.
1: A dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě dvouleté mnohdy naučí.
2: A tomu zůstane až do smrti.
1: No vidíš, tohle kapánek rozvez přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu.
2: Hlavně, že jsi si to pochválil. Ale co vlastně, drahé, nemluvně si chtělo říci, když si začalo mudrovat o stáří?
1: Chtělo jsem říci dědečku, že staří dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku.
2: Máš na mysli, drahé, nemluvně staří ve smyslu latiníci a klasikově vůbec?
1: No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvosti. Vždyť se na to podívej. Tizian, Voltaire, Michelangelo.
2: Bernard Shaw, Picasso, Tolstoj.
1: Sokrates taky nebyl mladík a toho na tebe neotrávili.
2: Jenže on se otrávit nedal a radši se otrávil sám. O tom jsme konečně už zpívali.
1: Tomáš Masaryk, F.X. Schalda, Einstein.
2: Robert Frost a Anatole France, Matisse. André Žít, Pavlov, ostatně jsou jich zástupy.
1: Dětku, co do roztrhání těla dělali, vymýšleli.
2: Nesouhlasili. A pokud jsou ještě naživu, dosud nesouhlasí.
1: Obraceli na ruby, co kdysi řekli a udělali.
2: A jenom proto, aby začali třeba znovu. Trefili se líp. Což je nejskvělejší privilegium pana člověka, trefovat líp tak dlouho, pokud lze mířit.
1: A hlavně, jak se řekne, nectili stáří, nýbrž mládí.
2: Ano, mládí, jediný to zjev na této země, kvůli který je ctihodný, neboť zdánlivě hloupé rčení, ať se mládí vydovádí, je recept pro celý život.
1: To máš úplně pravdu. Nic jiného, než se vydovádět, nám nebylo dáno. A vyměřen nám k tomu byl lichvářský lokýtek času. A tak nezbývá, než ten lokýtek času k dovádění plně využít. A pochopitelně dovádění míním nejenom Big Beat, ač to taky. Nejbrž i neeuklidovskou geometrií, studium odpadových vod, černý humor, parapsychologii, sbírání mincí či známek, biochemii, cyklistiku, boj za lidské svobody, jak uvařit lepší guláš, antidivadlo, cybernetiku a...
2: Jenom ne jubilejnit, neboť čím méně času starci zbývá, tím má být rychlejší a pilnější. A hlavně nehledět dozadu.
1: Snad nejlíp, abys naspět nehleděl a šel radši něco dělat.
2: A ty taky. Tak se ti klaním.
1: A já tobě taky. A zavři na kampě v okno.
2: A ty na Washington Square. Ať nemáme přes Atlantik průvan.

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
3: Na stránkách akademie
4: ztrátyanalezy.info
3: ztrátyanalezy.info

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám.

0: noc s hvězdou.
1: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
2: Den po drakově přistání přišel ke králi komorník, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
3: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
4: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Vlídnám sem drak. No, chce sežrat princeznu. Máme nějaká opatření?
5: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
2: No?
5: Dát můj.
2: Co?
5: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
2: Tak to nejde. Přece princezna neumí létat.
5: Ale ne, já myslel draka.
2: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali my stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Ergo čuvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopaný to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
5: Je, to poslední bych, jak si vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
2: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
5: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom odbyli nějakou jinou dívkou? Tedy ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no a máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrika?
2: Dítě jo, co pak o to, ale ano, to není jen tak vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat ariu piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
5: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říct, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
2: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako nadoptovali, jako dceru.
5: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chrám s ňám zkoust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
2: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
5: koho má na mysli vaše podlahová krytina?
2: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
1: O, no to je velehňup. Extraliga tupců, super mogul s hvězdičkou.
2: Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno, tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
6: Katastrofio, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, dobré to bylo.
1: Pravda, trochu jsem se rozpinkával úzdí a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
6: A zpívat taky umíš. Jednu školu máš vyšší než druhou. My tě zkrátka adoptujeme na princeznu.
5: Ne, ne, dovoluj si blekotat. Prosím, to ne.
6: Ticho, babi dám. Ty kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou.
5: Prosím.
6: Jednu špatnější. Než první a teď budeš najednou fňukat.
5: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Prosím, dejte mi milost.
6: Ne, konec. Konec, již jsem řekl.
5: Nebo mi aspoň dejte klid, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neopivávala, až půjdu převleku.
6: Ale to je nápadíček, to je nápadíček. Klidík ti dáme na tu chvíli, co by ne. Dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
7: Ty jsi ten, ta princezna? Ano.
6: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
7: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
6: A dodal téměř slavnostně.
7: A navíc jsem chlap. Rad ti říkají. Mě říkají česneková panenka.
6: To se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou. Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
1: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná, stateční komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království, já jsem tak šťastná, tačko.
8: Co si to dovoluješ, ty vohrábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty orochu v týna.
1: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka a stateční komoří mě zachránil.
6: Co ty to tu... Ty jsi komoří.
1: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka, přídivčím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
6: Už tomu rozumím, jenom že já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
1: Tady jsem vaše posuvné bednění.
6: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
1: Tady jsem, táto, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalu, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komín a retenční nádrž.
6: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
8: Ale my nic nevidíme. Ne. My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci. Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
1: Milost!
5: Milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
2: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda to království, tedy půlku toho království dáme.
5: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
2: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
5: Pomoc! Ne! Hilfe! Traku! Prace! Já chci být sežraný! Pomoc!
2: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: Noc plná hvězd.
1: Jo, já býval vždycky romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapředcích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvinej, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláš. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznu to a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Vidím, on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníková dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan, že prej u nás studoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0.

Spartě návštěva 120 tisíc lidí, nabito prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům odechovej čas. Já se probudím spocený jak tři narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak se vám tam nacpal tři rozdrobený Sparty. Jo, jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Je. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předcházet, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, je, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce? Ani co nechci dát, dostal jsem telegram hned, přijeď, jsem ve velkým nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenoví, v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře, moře, moře.

0: od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No, to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed, to byl Archimedes, žádnej Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tatí?
2: No, nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany?
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lez, tatí?
2: Protože byl asi zamazaný.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak lez po kolenou, Žano, protože si maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tatí.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No, voják k němu přišel, to se neví, jestli desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šláp si po svých, sloné.
2: Já ti dám šláp si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
1: Vzdělanec.
2: No, nerušme kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: No, tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele, hele.
1: Ne?
2: Bodeť, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
2: No, čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, vy, tati?
2: No, možná, to by mohl.
1: A pak?
2: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
2: Do vany.
1: Do vany, že jo, tatí?
2: No ovšem, že ano. A přitom vyšplou vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukáž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
2: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tatí?
2: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
2: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
2: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
2: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
2: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimed.

0: Je 5. ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes, i když naokolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmare Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glazé rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
2: Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče, anebo manžel.
1: Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech.
2: Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
1: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji, to je prosím dáma v polosmutku, a přidal jsem si, to je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel, to je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
2: Ty fajn, ty fajn, člověče.
1: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal,
2: to je fajn, jej, to je fajn,
1: ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídá, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se. Povídám já, ty ubohé manetinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Lande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.

kde fůra malin, který začnou zrát. Wow, wow, wow, kam mi tvůj úsměv ulí, pámu ví, snad za někým, kdo

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
2: Pochlápane, redaktore doktor Capec.
1: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
2: Ano, ano.
1: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
2: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
1: A milujeme národ, že?
2: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
1: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
2: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
1: No například, které sporty, tak namátkou, že?
2: Například ta gymnastika.
1: Gymnastika, to je krásný sport.
2: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
1: Nebo rozkročení přes kladinu.
2: A nebo zánožmo přes kladinu. Nad rozkrokem únožmo.
1: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
2: A dost se opomíjí.
1: Podívejte se, já třeba, já chodívám mnohdy...
2: Na kladinu?
1: Ne,
2: na hodiny, ne? Nechodíte se
1: právě, no tak já jsem právě... kladinu? Nechodím, ale že chodívám...
2: Já znám jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
1: Chodí do kladiny jako na hodiny?
2: Do kladiny, jo.
1: Jako se chodí...
2: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
1: Jako je třeba do houslí se
2: chodí, ano, že? Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale... Oni se musí i válet pod tou kladinou, ano. Občas, víte?
1: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
2: Kladiny.
1: Ano.
2: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte?
1: Nešla jí kladina, no.
2: Tak ta jí dává kondice v kladině.
1: No, kladina je těžká.
2: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
1: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
2: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
1: Ano.
2: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
1: Ano, bez madel, ano, jistě.
2: Tam mají několik koní s madlama.
1: Ano.
2: A kozy bez madel.
1: Kozy bez madel.
2: Na ty se skáče zase.
1: Bez madel, ano.
2: Ano.
1: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
2: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
1: Kruhy, ano.
2: A kolovadla.
1: A proč se vám to tak líbilo?
2: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
1: ano.
2: A houpal se,
1: ano.
2: Sem a tam.
1: To se vám líbilo?
2: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
1: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
2: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
1: Ano.
2: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
1: Ano, ano, jistě, no, samozřejmě. Tenkrát jako
2: to bylo pochopitelné.
1: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
2: Žádný kruhy nemáme takový.
1: Jistě, takové
2: kruhy. Prosím.
1: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
2: Jako hrazda.
1: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
2: No to je pravda.
1: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají...
2: A hrazdu prostě... nemají.
1: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
2: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, kdy jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
1: ano.
2: Který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
1: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
2: V žádné rodině, víte.
1: Já provaz...
2: Ani gorodky už nemají doma lidi?
1: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
2: Ale ne by měli... pořádný, aby měli všech...
1: Třeba celý chov.
2: Ano, všech třeba 40 gorotek.
1: No.
2: To nemají.
1: Ano.
2: No,
1: já jsem
2: tak taky už ani nikdo neví,
1: jednoho doktora
2: jak se to hraje.
1: A ty měli griotku doma.
2: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte.
1: Ano, ale gorodky to...
2: Gorodky to prosím, no.
1: A nebo třeba stůl, takový ten...
2: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
1: Tak na obědvání to mají stůl.
2: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
1: Ano, takzvaný skákací stůl.
2: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy.
1: No, nebo
2: lidi,
1: že by víte? Obědvali na tom skákacím,
2: na
1: že?
2: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat. Taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
1: Že by se prostě koupil skákací stůl.
2: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky.
1: Myslím si, že jako...
2: Já jsem znal takovou jednu gorotku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
1: No tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
2: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
1: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
2: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
1: to je obdobná
2: do toho
1: hra,
2: topůrka.
1: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
2: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
1: No.
2: Aby měli doma takový ty hole.
1: Ano.
2: A strefovali se do těch dírek, víte.
1: Nebo jamky.
2: No, do jamek, no.
1: Ano. Protože jako...
2: Nemají tak, udělaný jamky, no.
1: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
2: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
1: Ano.
2: Dělíte si jamky.
1: V bytě si udělejte jamky.
2: Udělíte si jamky a můžete golfovat.
1: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku.
2: Nebo hokej.
1: No, hokej, no tak, že by si někdo doma jako to...
2: S hokejkou.
1: To já myslím, že ne, já. Víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba, no, tak takový sport, no, tak mě tak nenapadá.
2: No, ten taky je.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: A prosím. Jo, děkuji. Ahoj.

Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce,

neumím, možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy, jenže co s tím, když mě to tak baví. Milý pane, promiňte, že hraju,

refrén sloku, tak nějak to dělám. Už 35 roků, celé dlouhé roky, v levné Mostce barda, hraju si a zpívám. A bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z vyšší.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, vážení diváci, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na našem novém pořadu, který jsme nazvali Hovory H, a které by měly být takovými hovory, které měly by být, říkám, takovými tele... Pardon. Prosím? Ano, já jsem tady. No, kamery taky, samozřejmě, obě. Všechny tři. Dvě zatím odpočívají, popíjejí tady a třetí mě zabírá, řekl bych, skoro předčasně nějak. No, jinak tu není nic, prázdný prostor, tu a tam socha, obraz a chaos. Chaos jako před každým počátkem. Okamžik, prosím. Malý okamžik, mluvím na druhém přístroji, ano? Prosím? Vy jste druhý přístroj? O, pardon. Který jste vy? No, Dvořáček, to vím, že Dvořáček, ale přístroj, který jste? A, třetí, tak pardon, tak mluvím na třetím přístroji. Cože? Jo, to je pan architekt? Je, to jsem rád. Moment, mluvím na druhém přístroji. Pane architekt, já bych to nechal tak, jak to je. Prázdný prostor, promiňte, vážení diváci, mluvím na dvou přístrojích, sami to vidíte najednou. Já bych to nechal, jak to je, ten prázdný prostor tady. To je nádherný prostor, pane architekte, to je, to bylo postaveno pro královnu. Ano, to je Letohrad. Ano, vysloveně Letohrad. No přece pro královi haluznu, to ský. Méně, ne-li méně, ano. To je velmi krásná věcička. No, já bych to nechal tak, jak to je, a do toho prostoru bych tak volně rozptýlil, co to? Ne, obuv, židle. Židle, pane architekte. Takových 80, 100, 120 židlí. To nemáte? To je typický, to nemáte. Tak cokoliv. No, cokoliv, na čem se dá sedět, samozřejmě. Ne, větev, ne, tu bych tam nedával. Ne. Děkuju, ano. Už jsem tady, prosím. Ano, lidi máte, jo? Hudbu taky? A co nábytek? Ještě zvoní. Ano, všecko, tak bych začal. Titulky, zvuk, hudba, světla, vzruch, lidi sem vpustit. Jedeme.

Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo.

0: Slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
1: Nevím.
0: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit s tím nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
1: Nevím.
0: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe, nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
1: Slepička.
0: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
1: Z vajíčka.
0: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
1: No já.
0: Správně, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to je takový soukromý pocit, já to nevnucu, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných, velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada. Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
0: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
0: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit, když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
0: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
0: No počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
0: No proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych...

0: Vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
0: Ano, třeba uvedu příklad, no, na příkladu prosím. Nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava
1: ano.
0: zřízení. No, to, tak to vysvětluje.
1: Nám.
0: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom, správně říkáte, že v tom jemná nuance je.
0: Postřeh jste to.
1: Ano, no, ano, tak, ano.
0: To
1: ano.
0: Jsem rád. No a o to šlo, no. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
0: Ano.
1: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec ne. Já taky například, podívejte se, když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo. Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, v opatníky, okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
0: Tam je to
1: zařízený všecko tam. Ale otázka jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
0: Snad na polu.
1: To do toho mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte země
0: no to
1: kolu.
0: Už by bylo pozdě.
1: No dobře, tak těsně před bodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? Je. A přestoupilo na jinou planetu? Ne, ne, ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém. Jiná otázka, přátelé. A daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli zpozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase stmívá.
0: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, co já znám, třeba lenost.
1: Lenost, kde by se u mě vzala lenost, čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země koule se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment, ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat, naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
0: Přesně jdoucí.
1: Hodinky H po pradědečkovi pr.
0: No, ale...
1: Dědeček byl pravoslav.
0: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
1: Jak to?
0: No, podívejte, o 9 minut napředu.
1: No počkejte, o 9 minut napřed, ale čas se ti předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
0: No tak.
1: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
0: 24.
1: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavé. Víte, protože oni...
0: Datum.
1: Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já je sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka. A ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
2: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
1: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé... Nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí, nemůžete zaspřít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.
3: Hlásí se hvězda.
4: Stanice hvězda.
3: A hrajeme dál.
5: Já se po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Přináším vám dnes první komentář. Jsem Gargamel. Jak jistě všichni víte, právě probíhá zuřivá hádka mezi prezidentem Petrem Pavlem a parlamentní opozicí na jedné straně a ministrem zahraničí Petrem Macinkou a předsedou vlády Andrejem Babišem a dalšími vládními stranami na straně druhé, aby Petr Pavel vedl českou státní delegaci na summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Proč však Petr Pavel tak vehementně trvá na to, aby delegaci do Ankary vedl, je nanejvíc zajímavé. Na tomto summitu NATO se totiž bude rozhodovat o povinnosti všech zemí evropské části Severoatlantické aliance platit Ukrajině další miliardy nad rámec všech miliard, které dostala, a to každý rok. Bude se platit 0,25% HDP navíc každý rok. Co to pro Českou republiku znamená? Platit 22,5 miliardy CZK českých korun Ukrajině každý rok. To se bude schvalovat. Co je to 22,5 miliardy korun pro Českou republiku, je velmi zajímavé. Jednak to představuje 7% všech plateb České republiky ze státního rozpočtu na české školství. České školství je mimořádně podfinancované. Vláda na něj vydává jenom 4,4% českého HDP, kdežto běžně ve světě, ve vyspělém světě, se vydává 5,8%. Pokud bychom tedy zvýšili o 7% výdaje na české školství, bylo by nám lépe. Zároveň český rozpočet je v deficitu 330 miliard korun, tedy pokud bychom ty peníze ušetřili, ušetříme 7% dluhů. Jak vidíte tedy, Petr Pavel se vehementně domáhá cesty do Ankary na summit NATO, aby tam vedl delegaci, zřejmě z důvodu, aby se Česká republika dále platila Ukrajině nové a nové miliardy. Protože Andrej Babiš, kdybyž tam pojede s Macinkou, tak pravděpodobně tuto platbu opět zastaví a Česká republika ji platit nebude. Čili není to nějaký spor osobností o to, kdo tam pojede, kdo tam povede, je to čistě spor o peníze. A veškeré podrobnosti najdete na webu michalapetr.com. Děkuji vám za pozornost.
1: To stojí za úvahu.
0: Na stanici Hvězda.

se dobou si chrvou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou pod mostem hledá soukromí.

nad Šumavou blesky zlověstná. Vidí skrze houští v nebi plát z kříže Panny Sedmi bolestná. Otírá špínu o kabát beze svědků práva zbavený. Stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těheny.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, posíš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říká, ale jo, já jsem to platil. Ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židlí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

šetření skončilo a jí jako nějaký dámě projevil účast starší Seladon. Přidržel dveře

0: Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Stanice Hvězda.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

ale uzavřel. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom

touha jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej vokora lejzní.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Železničáři jsou vůbec prapodivní lidé. Kdysi mi bylo delší dobu čekati na rychlík. Je na bíle dni, že jsem trpěl nudou. V tom jsem si povšiml muže, který obcházel kol vlaku a do každého kola uhodil dlouhým kladivem. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Po hodince mi to začalo být nápadné. Zašel jsem za přednostou stanice, abych si na nevychovaného zaměstnance postěžoval. Přednosta pravil vlídně. To máte tak. Když se uhodí do kola, okamžitě se pozná, je-li prasklé či není. Prasklé kolo má totiž poněkud odlišnější zvuk. A že vám ten člověk neodpověděl, tomu musíte prominout. Je hluchý jako pařez.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám. S touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Flexaret. Jméno Flexaret všichni znáte.
2: Flexaret jsou osvědčené dokonalé fotoaparáty.
3: Novinkou je zjednodušený Flexaret Standard.
2: Dvouobjektivový zrcadlový přístroj, zjednodušená konstrukce na 12 nebo 16 obrázků, synchronizační přípojka pro fotoblesk. Kromě automatiky má všechno vybavení jako Flexaret 6.
1: Pro náročnější fotografy a filmaře amatéry je nepostradatelný expozimetr.
2: Exposnet 2 zjišťuje přesnou expozici za jakýchkoliv světelných podmínek k fotografování. Jak?
3: Fotočlánek mění dopadající světelné paprsky na elektrický proud, který pohybuje ručičkou na ukazateli. Na stupnici nastavené podle ukazatele čteme už přímo správný čas osvitu.
2: Tak můžete se zaručeným úspěchem zachytit neopakovatelné okamžiky za každého počasí.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel ho.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

večera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat, byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátka dveří na nás hleděli, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Opřel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a na mne padl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů.

0: do řad.
1: Začala osmá raní.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Vítězství Petera Maďara nepředstavuje jen běžnou demokratickou výměnu vlády v Maďarsku, ale především důkaz, že evropské instituce dokážou pomocí ekonomického tlaku, blokování dotací a politické izolace systematicky oslabit neposlušné členy spolku. Vidíme to, i kdybychom byli slepí. Nad maďarským parlamentem již za zvuku evropského popěvku Ódy na radost zavládl po 10 letech opět žlutomodrý hadr čtvrté říše a jen málo jiných politických symbolů může být srozumitelněji demonstrováno hloubkou politické změny, ke které došlo vítězstvím strany TISA. Jak k tomu došlo? Inu, Orbánova domácí pozice se zdála natolik neotřesitelná, že v Bruselu vyvolal strach. A tak z útrop Evropské lidové strany v Evropském parlamentu byl vybrán jeden z jejich poslanců, Péter Maďar, ještě nedávno přitom blízký spolupracovník Viktora Orbána. A s pomocí Evropské komise a jejího bezprecedentního vydírání formou ekonomického tlaku a dotací na Orbánovu vládu etablovala stranu TISA jako vítěznou politickou sílu. Oním zlodějem, který neoprávněně křičel, aby jiný zloděj byl chycen, tedy nebylo Putinovo Rusko, ale Evropská komise. Vývoj kolem Dunaje bychom proto měli bedlivě sledovat a snad se z něho i dostatečně poučit. Podrobně nám o tom své hodnocení napsal Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně mi

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bodal Hamlet. Bodal Hamlet do stěny, bodal do přístěnku. Nůž byl pěkný kostěný, nůž měl lesklou střenku. Bodal Hamlet do stěny, bodal Hamlet kudlou, pak omýval pohledy stěnu krví zrudlou. Bodal Hamlet do stěny, bodal, bodal, bodal, nůž byl pěkný kostěný, nemám, co bych dodal.
0: Bezpečný stanice Hvězda.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevím,

Kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit, kdo

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

ty podpoří vaše pudy. V mém koření je ta pravá síla, právo silnějšího nejsou bludy.

každému vládne ústava. To hlídají policajti. Místo světla svítím strachem. Ten osvětluje všechny tváře. A lidi přijdou zase. Strach lidi k hospodě váže.

ten blázen, co se vydal k slunci. Ikarus mě není vítaným hostem.

0: a v dopoledním slunci kocoviny.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.
3: Já přemýšlel jsem dlouho, na co dán byl nám sen, až pochopil jsem, že stvořen

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí spát. Jste Alfons, halo,

0: jedna voche chule.
1: Nenadávejte, ty sprostáku.
0: Já nenadávám, já jsem slušný člověk. Jaroušku, neškrtej ty srdčičky.
2: Je 9 dopoledne.
3: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám, až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Pokud vím.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Dobrý den, vážení posluchači, přináším vám dnes první komentář, jsem Gargamel. Jak jistě všichni víte, právě probíhá zuřivá hádka mezi prezidentem Petrem Pavlem a parlamentní opozicí na jedné straně a ministrem zahraničí Petrem Macinkou a předsedou vlády Andrejem Babišem a dalšími vládními stranami na straně druhé, aby Petr Pavel vedl českou státní delegaci na summit Atlantické aliance v turecké Ankaře. Proč však Petr Pavel tak vehementně trvá na to, aby delegaci do Ankary vedl, je na nejvíc zajímavé. Na tomto summitu NATO se totiž bude rozhodovat o povinnosti všech zemí evropské části Severoatlantické aliance platit Ukrajině další miliardy nad rámec všech miliard, které dostala, a to každý rok. Bude se platit 0,25% HDP navíc každý rok. Co to pro Českou republiku znamená? Platit 22,5 miliardy CZK českých korun Ukrajině každý rok. To se bude schvalovat. Co je to 22,5 miliardy korun pro Českou republiku, je velmi zajímavé. Jednak to představuje 7% všech plateb České republiky ze státního rozpočtu na české školství. České školství je mimořádně podfinancované. Vláda na něj vydává jenom 4,4% českého HDP, kdežto běžně ve světě, ve vyspělém světě se vydává 5,8%. Pokud bychom tedy zvýšili o 7% výdaje na české školství, bylo by nám lépe. Zároveň český rozpočet je v deficitu 330 miliard korun, tedy pokud bychom ty peníze ušetřili, ušetříme 7% dluhu. Jak vidíte tedy, Petr Pavel se vehementně domáhá cesty do Ankary na summit NATO, aby tam vedl delegaci, zřejmě z důvodu, aby se Česká republika dále platila Ukrajině nové a nové miliardy. Protože Andrej Babiš, když tam pojede s Macinkou, tak pravděpodobně tuto platbu opět zastaví a Česká republika ji platit nebude. Čili není to nějaký spor osobností o to, kdo tam pojede, kdo tam povede, je to čistě spor o peníze. A veškeré podrobnosti najdete na webu michalapetr.com. Děkuji vám za pozornost.
2: To stojí za úvahu.
1: Na stanici Hvězda.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Přijde Pepa k flekům a vidí tam Tondu smutně sedět u stolu a říká: ale Toníku, co se ti stalo, že tady tak smutně sedíš? Tonda říká: ale hochu, vždycky mám takovou žízeň a nemám peníze žádný. Dneska mám zase peněz dost, zase nemám žádnou žízeň.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Závody Nehera mají krejčovskou tradici 4 generací. Proto oděvy Nehera vedou. Dělají je modeláři, kteří mají smysl a cit pro krásnou linii. Dělají je střihači, mistři nůžek, jimž je jejich povolání nade vše. Dělají je krejčí, mistři jehly, vedení heslem, šij, jako bys šil pro bratra. Přijďte si prohlédnout naše zásoby. Máme pro vás oděvy pro každou rodinu, do každého počasí, pro každé povolání, pro ženy, dívky i děvčátka, pro muže, jinochy i chlapce, pro jaro, léto, podzim i zimu, hotové i na míru. Naschledanou v prodejně Nehera. Nehera.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
3: Na stránkách Akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bratr Izaiáš pracuje v družstvu truhlářů a loni byl vyslán jako nejlepší pracovník až do Paříže. Marně se tomu bránil okolností, že neumí francouzsky. Jet musel. Po týdnu ve Francii se mu zalíbila prodavačka v domě, kde přebýval. Šel před výkladní skříň a na papír namaloval srdce. Prodavačka se na něho líbezně usmála. Druhého dne si Izaiáš dodal odvahy a nakreslil talíř a příbor jakožto pozvání na oběd. Dívka se opět usmála a přikývla. V poledne šli do restaurace. Po obědě vypili několik alkoholických nápojů. Dívka se pojednou roztesknila, vzala papír a udivenému Izaiáši namalovala postel. Ten zamumlal. To bych rád věděl, jak poznala, že jsem truhlář.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: ve dvou polukách, kafsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety.
1: Válka divoká,

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes, i když na okolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

jsme všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a soudruzi, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to drobolinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem, že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země. O nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce. Celá ta léta myslíš na ně. Veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdnin, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

0: na nějaký zázrak.
1: Haló? Máme pro vás vzkaz.
2: V poslední době jsem několikrát přemýšlel o životě a došel jsem k názoru, že o život se dá přijít všelijak, ale nejlépe sešlostí věkem.
3: Ovšem, sešlost tedy se dá regulovat
2: a neboli řídit. Všecko se dá regulovat neboli řídit.
3: Ano, ano, nejenom sešlost.
2: I ostatní věci, ale těm nerozumíme.
3: Ne, těm ne.
2: Tolik jako sešlost.
3: Ne, a dělám, co dělám, tak já tomu nerozumím.
2: Tedy ale... cévy například, cévy mohou být, jak se patří.
3: A nebo sešly.
2: A nebo sešly.
3: Je taková ano. Sešlá céva, to je vám běda. Je tedy nepružná, neohebná, a padá z ní omítká balkóny. A jak pak si má potom protékat
2: krstík? No vůbec na kudy taky, kudy by oběh protékal, obíhal.
3: Oběh krevní, že ano, no kudy.
2: Kudy by obíhal oběh.
3: No kudy, musel by, já, když je taková céva je zacpaná, jsou tam usazeniny, které bych vám mohl i latinsky pojmenovat.
2: No radši ne, nač posluchače mást přílišním odbornictví.
3: Ano, nač.
2: Na to nejsou zvědaví.
3: A ani nejsou zvyklí na odbornictví.
2: Když máte takové sešlé cévy v nohou, no to vás teda potěš, pám.
3: A to má co těšit?
2: No to. No,
3: je to, co si...
2: Kudy chodíte náře?
3: To je náře, samo sebou máte v nich usazeniny. A právě tím usazeninami je třeba zabránit.
2: Ale čím?
3: No čím, kyselinami. Kyselinami, které jsou obsaženy v rostlinných olejích.
2: A nejvíce v sojovém a podzemnicovém
3: ano,
2: oleji.
3: Ano, v podzemnicovém a sojovém oleji jsou kyseliny, jejichž latinským názvem vás nebudu poslouchat.
2: Ne, zůstaňme u češtiny.
3: Nebudu vás mát.
2: Vás, nemaťme.
3: Ne.
2: Přesto si to však pamatujte, až půjdete kupovat omastek.
3: Ano.
2: Nasledanou.
3: A pivo.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
0: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí.

obyčejný svět, kde platí zákony, kde platí slovo a kde platí daný slib. Obyčejná důvěra v obyčejnou spravedlnost, obyčejná naděje, že doopravdy bude zase víc.

kde platí, co kdo řek. Obyčejná naděje, že dovoláš se pomoci. Obyčejná naděje, že se i na tvou nemoc hledá lék. A že tvůj život není jenom krátký uplovoucí. Tak proč se tváříš, že máš v tom světě vlastní svět? Vždyť ten náš svět, to je obyčejný ráj, jen bez té důvěry, že na nás někdo myslí a že chce pro nás

0: činnost. Kariéristů už máme dost.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

Jestli chceš se těm svinstvům vyhýbat, tak půjdu vzdělávat se snaž a koně uč se zapřát. Ač studovat li nehodláš, však ti to stačí uhlídáš, ale kam dáváš prachy ven z tí, který si v

Její dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že je nechám být. Její dětský oči jenom pro mě pláčí, svou tvář se zách smáčí.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let, od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
3: Na stránkách Akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, hele, ty jsi mě před rokem říkal, že si budeš brát nějakou roztomilou vdovu a vzal jsi si ji vlastně? On říká, no tak zatím ne, no já ještě čekám. On říká, prosím tě, a na co čekáš? No čekám, až se stane vdovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Všechno, co hledáš, někde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy dá slidáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, jelly vozír a tečka. Jelly vozír a tečka.

0: si ležet za změny. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

Nič jemu kat se nedvoří, nikdo mi nepoví. Dám se zdali pán, svůj hříchu mému nabídne chrám. Ptám se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořán.

dám se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořám

nočním chladem pěl, ať se na hucovský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Přináším vám dnes první komentář. Jsem Gargamel. Jak jistě všichni víte, právě probíhá zuřivá hádka mezi prezidentem Petrem Pavlem a parlamentní opozicí na jedné straně a ministrem zahraničí Petrem Macinkou a předsedou vlády Andrejem Babišem a dalšími vládními stranami na straně druhé, aby Petr Pavel vedl českou státní delegaci na summit Atlantické aliance v turecké Ankaře. Proč však Petr Pavel tak vehementně trvá na to, aby delegaci do Ankary vedl, je na nejvíc zajímavé. Na tomto summitu NATO se totiž bude rozhodovat o povinnosti všech zemí evropské části Severoatlantické aliance platit Ukrajině další miliardy nad rámec všech miliard, které dostala, a to každý rok. Bude se platit 0,25% HDP navíc každý rok. Co to pro Českou republiku znamená? Platit 22,5 miliardy CZK českých korun Ukrajině každý rok. To se bude schvalovat. Co je to 22,5 miliardy korun pro Českou republiku, je velmi zajímavé. Bude se platit 0,25% HDP navíc každý rok. Co to pro Českou republiku znamená? Platit 22,5 miliardy CZK českých korun Ukrajině každý rok. To se bude schvalovat. Co je to 22,5 miliardy korun pro Českou republiku, je velmi zajímavé.

0: Vláda na něj vydává jenom 4,4% českého HDP, kdežto běžně ve světě, ve vyspělém světě se vydává 5,8. Pokud bychom tedy zvýšili o 7% výdaje na české školství, bylo by nám lépe. Zároveň český rozpočet je v deficitu 330 miliard korun, tedy pokud bychom ty peníze ušetřili, ušetříme 7% dluhů. Jak vidíte tedy, Petr Pavel se vehementně domáhá cesty do Ankary na summit NATO, aby tam vedl delegaci, zřejmě z důvodu, aby se Česká republika dále platila Ukrajině nové a nové miliardy. Protože Andrej Babiš, kdybyž tam pojede s Macinkou, tak pravděpodobně tuto platbu opět zastaví a Česká republika ji platit nebude. Čili není to nějaký spor osobností o to, kdo tam pojede, kdo tam povede, je to čistě spor o peníze. A veškeré podrobnosti najdete na webu michalapetr.com. Děkuji vám za pozornost.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: chal hřích.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohá, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, i celý roztrhaný, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Už jsem myslel, že pod tou hromadou věcí vypustím svou školou povinnou duši.
2: Tak co sem lezeš? Mám tady v komoře všecko tak pěkně srovnáno.
1: Vypadá to, jako kdyby tam někdo hodil granát. Máš tu samé zbytečnosti.
2: Tak ticho, ticho.
1: Já bych věděl, co s tím. A ještě bychom dostali peníze.
2: Cože? Peníze?
1: Símano.
2: A kde?
1: Ve sběrných surovinách. Sbíraj tam starý papír, hadry, kůže, kosti, korek, igelitové tuby a td.
2: Jaké td? To přece nemáme.
1: Ale máme toho dost, abych za to dostal korulenky a ještě byl ve škole pochválen za pilný sběr.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ten ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Thompson i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma

0: Hvězda.
1: Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s píchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle, volně jako pták, jezdí se teď kolem světa

a tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratě jí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět, a tomu se potom říká.

vyšel z výletu, protože byl místo šárců čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šla teta na snímkování. Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování. A pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval? Nechte prosím slušnou ženu, já jsem tu jen u rentgenu. Sama já se tetuji, drátuji a letuji.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Tak bylo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem vlí do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala, když jste se koupala. Já jsem se díval, jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno.
3: Nevolno?
2: Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
3: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
2: Jo, ousko, ale široko.
3: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
2: Ale na polo jenom.
3: Na polo?
2: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí.
2: Jo, a hvězdíček má plný oči.
3: A jeden ani dobře neví, co?
2: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
3: Něco jako tento.
2: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka honí myš, jako když pěsi, na šosi se věsí, to za

0: víš, jako když, přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připomínat herně.

0: a řekne, že mě má rád.
1: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přezbytečno.
2: Na vlně bezpečí.
3: O 6:00 odpolední otevřeme 60kám dveře do kořán.
2: Dnes od 6:00 večer.

vložené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 15. května si připomínáme svátek svatého Izidora z Madridu. Izidor se narodil kolem roku 1070 v Madridu chudým a zbožným rodičům. Celý život pracoval na poli jako nádeník. Oráč.
0: V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 15. května si připomínáme svátek svatého Izidora z Madridu. Izidor se narodil kolem roku 1070 v Madridu chudým a zbožným rodičům. Celý život pracoval na poli jako nádeník. Oráč u bohatého.

jednoty a lásky. Marie mu ve všem pomáhala a byla později prohlášena za blahoslavenou. Měli spolu jediného syna jménem Ian, který však v dětském věku tragicky zahynul. Podle jedné verze legendy spadl do studny a na modlitbu svého otce znovu obživl. Izidor chodil každé ráno na mši svatou a teprve potom se pilně pustil do práce na dvoře i na poli, přičemž se i během práce často modlil. Tomu přinášelo potíže, ostatní čeledíni ho u hospodáře očerňovali, že kvůli své zbožnosti zanedbává práci. Podle legendy se hospodář Vargas přišel sám přesvědčit, jak se věci mají a skutečně zastihl Izidora, jak přichází na pole později než ostatní. Dříve však, než se stačil rozhněvat, spatřil dva anděly, jak Izidorovi pomáhají orat. Na konci dne se ukázalo, že Izidor nejen, že není pozadu, ale udělal více práce než ostatní rolníci. Tato scéna, klečící Izidor pod stromem, zatímco za něj oře pluh tažený anděly, se stala jeho nejznámějším ikonografickým motivem a symbolem toho, že Bůh žehná těm, kdo jej stavějí na první místo. Izidor byl člověk plný lásky k lidem. Ačkoliv byl chudý, z toho mála, co měl, štědře obdarovával žebráky i zvířata. Dobro prokazoval i ptactvu a dobytku, zvláště v zimním období, inspirován biblickým veršem z knihy Přísloví. Spravedlivý cítí i se svým dobytkem. Legendy vyprávějí, že Bůh ho za jeho skutky odměňoval. Z pytlů s obilím neubylo a z mála se namlelo obrovské množství mouky. Další legendární příběh vypráví o zázračném vykopání studny v místě u Madridu, kde byl nedostatek vody. Izidor kopal několik měsíců, aby pomohl chudým pocestným a dělníkům. Celý jeho život, naplněný těžkou fyzickou prací, byl zároveň životem hluboké modlitby. Nikdy si na svůj úděl nestěžoval a trpělivě snášel všechna příkoří. Izidor zemřel 15. května 1130 v Madridu a byl pohřben na hřbitově svatého Ondřeje, kde brzy po jeho smrti došlo k více než 400 zázrakům a uzdravením. Když byl po desítkách let jeho hrob otevřen, tělo i sešatstvem bylo shledáno neporušené. Ostatky byly slavnostně přeneseny do madridského chrámu svatého Ondřeje a Izidor byl prohlášen patronem Madridu. Izidor je také patronem farmářů, zemědělců, pracovníků v zemědělství, dobytka, příznivého počasí a dobré úrody, patronem manželů a města Madridu a také internetu. Bývá vzýván při suchu, při obavách o úrodu a jako přímluvce za zemřelé děti. Zobrazován je ve venkovské košili, bosí, s rýčem, srpem nebo pluhem, případně se svou ženou Marií, jak spolu kráčejí na pole. Všemohoucí Bože, ty nám posíláš své svaté, kteří svým příkladem ukazují vzor spravedlivého života. Veď nás, abychom svatého Izidora nejen oslavovali, ale také se od něho stále učili. Prosíme tě o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stih. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou zbraní.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Do jedné elektroprodejny přijde zákazník a říká: já bych chtěl, prosím vás, jednu vypálenou žárovku. A říká: no tak to my neprodáváme, no ale na co, prosím vás, potřebujete vypálenou žárovku? On říká: ale já si totiž doma zřizuju tmavou komoru, víte?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: pochopit není, obstará důvěrné seznámení. Chce-li se dívka bohatě vdát, stačí dát inzerát.
1: Postarat práci je mu legraci,
0: chuť do života.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě,

jako měl Katě, latu na latě. Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: steku, jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá. Co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá. Musí se překročit, na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit.
1: Tanice hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Vítězství Petera Maďara nepředstavuje jen běžnou demokratickou výměnu vlády v Maďarsku, ale především důkaz, že evropské instituce dokážou pomocí ekonomického tlaku, blokování dotací a politické izolace systematicky oslabit neposlušné členy spolku. Vidíme to, i kdybychom byli slepí. Nad maďarským parlamentem již za zvuku evropského popěvku Ódy na radost zavládl po 10 letech opět žlutomodrý hadr čtvrté říše a jen málo jiných politických symbolů může být srozumitelněji demonstrováno hloubkou politické změny, ke které došlo vítězstvím strany TISA. Jak k tomu došlo? Inu, Orbánova domácí pozice se zdála natolik neotřesitelná, že v Bruselu vyvolal strach. A tak z útrop Evropské lidové strany v Evropském parlamentu byl vybrán jeden z jejich poslanců, Péter Maďar, ještě nedávno přitom blízký spolupracovník Viktora Orbána. A s pomocí Evropské komise a jejího bezprecedentního vydírání formou ekonomického tlaku a dotací na Orbánovu vládu etablovala stranu TISA jako vítěznou politickou sílu. Oním zlodějem, který neoprávněně křičel, aby jiný zloděj byl chycen, tedy nebylo Putinovo Rusko, ale Evropská komise. Vývoj kolem Dunaje bychom proto měli bedlivě sledovat a snad se z něho i dostatečně poučit. Podrobně nám o tom své hodnocení napsal Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trampští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zde ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 wurstů proslulých pražských kouláků. Jeden požil, jeden předložil svému čtyřnohému průvodci a ostatních 6 schoval do chlebníku. Psisko spořádalo v bytě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matlavousku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. A oba se vydali na poslední obhlídku lodi.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: Hrajeme si léta 50.
1: Už za chvíli?
0: Za chvíli na stanici Hvězda.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci

noci zvoní, na tisíc veršů básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

dnes, jak před lety. Vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké na prostě.

Sadneš tu i napiješ se, u sebe si pomyslí. No, mlč, starý mlč. Sadneš tu i napiješ se, u sebe si pomyslí. Vždyť ty nejsi přece jediný, komu štěstí dalo prázdniny.

0: padesátky o páté.
1: Slečno, vy jste ta jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

0: plavou a zblednu a po černé oči zazvednu. Od zrzavy se nehnu
1: a podlehnu.
0: Štíhle a sošné vítám, oblé však nezamítám.

mi srdce zvoní. Zvoní jako popelá. Laskat nelze-li laskavou tu tvář. Laskám tváří jsem tváří tvář. Jediná je láska moje. Aj si je, kde si je.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Hubertusu.
1: Že se nestydí.
0: Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho napil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy.

a mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Proč asi?

sotva se vláčí, když najednou je mine noha nohu, nohu, noha nohu, nemine nohu.

0: Tak já jdu.
1: Hlásí se vám stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden člověče, má sestra mě poslala telegram, že se jí narodilo dítě a ani mě nepíše, jestli to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem se stal strejčkem nebo tetičkou, nevím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: to nebyl sen.
1: Šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
2: Na stanici Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Za dávných časů žil v malé vesnici chudý chalupník, který měl 3 syny. Jak se ta vesnice jmenovala a kde byla, nevím. Ale chlapcům se říkalo Petr, Jan a Jakub. Tak v té vesnici žili všichni pohromadě, až přišel den, kdy hoši museli do světa na zkušenou, aby si našli práci a živili se. Otec dal každému na cestu kus chleba, chlapci se s ním rozloučili a šli. Cesta před nimi, cesta za nimi, a kam asi vede? Vykračovali si, povídali si a najednou rozcestí. Kudy teď? Chvíli se rozmýšleli a potom si každý vybral svou cestičku. Podali si ruce na rozloučenou, slíbili si, že na otce nezapomenou, a rozešli se. Jakub šel 2 dny hustým lesem. 3. den, když už myslel, že zabloudil a že z lesa nikdy nevyjde, zaslechl z dálky jakoby rány sekerou. Pustil se tím směrem, přidal do kroku a zanedlouho došel na mítinu, kde lidé káceli stromy. Jakub se na ně dlouho nedíval, popadl sekeru a oháněl se, až třísky létaly. Takový pomocník se lidem velice líbil, rozdělili se s ním o chleba a o polévku a po práci ho vzali sebou do městečka. Tam byl starý truhlář, který zrovna potřeboval pomocníka. A když slyšel, jak Jakub dovede pracovat, přijal ho do učení. V truhlářské dílně vonělo dřevo a pryskyřice a Jakubovi se tam líbilo. Starý mistr měl Jakuba rád a naučil ho všemu, co pořádný truhlář musí umět. Po čase, když už Jakub všechno dovedl, přišel stesk po domově. No, mistr nebyl rád, že Jakub chce domů, ale co dělat? Rozloučil se s ním a že mu dá za poctivou práci dárek na cestu. A přinesl Jakubovi stoleček z obyčejného dřeva. Ani nový nebyl, dokonce byl dost odřený a opotřebovaný. Jakub se na dárek divně díval a myslel si, co se s tím mám nosit, to si umím udělat lepší. Ale starý truhlář se usmíval, jako by věděl, co si Jakub myslí, a řekl:
2: Jakube, Jakube, podívej, to není jen tak obyčejný stoleček. Když mu řekneš stolečku prostři se, bude na něm jídlo, na jaké si jen vzpomeneš. Dobře ho opatruj a nikdy nebudeš mít nouzi.
1: Jakub pěkně poděkoval, rozloučil se a už si vykračoval se stolečkem na zádech. A brzo jej také vyzkoušel. Sedl si pod strom a jen dořekl: stolečku prostři se. Byl na stolečku ubrus, příbory, mísy a talíře s tolika dobrými jídly, že ani nevěděl, co dříve sníst. Ještě nikdy se Jakub tak dobře nenajedl. Co ale teď s talíři a mísami, na kterých jídla neubývalo? Ještě se ani nerozmyslel a mísy zmizely. To se Jakubovi líbilo. Popadl stoleček a šel. Když se stmívalo, došel k hospodě. Ale uvnitř bylo tolik lidí, že si neměl kam sednout. Hospodský mu řekl, že může zůstat na noc, ale k jídlu, že už nemá nic. Jakub také nic nechtěl. Sedl si ke svému stolečku a za chvíli se hosté i s hospodským jen divili a Jakub je pobízel, aby si brali. To si nemysleli, že se tak dobře a zadarmo najedí. Hostinskému se stoleček velice líbil. Stále si ho prohlížel, i ženu zavolal, ať by se podívala, jaký to je zázrak. A už přemýšlel, jak by Jakuba o něj připravil.
3: To je pěkný stoleček. To je vzácnost.
4: To by bylo něco. To by se to prodávalo. A nejlepší jídla. Lidé by se ke mně jen hrnuli. Brzo bych si postavil novou hospodu a hotel, najal bych lidi. Ale ke stolečku bych nikoho nepustil. To ne. Ještě, aby mi ho tak někdo ukradl.
1: A v noci, když Jakub spal, vloudil se k němu do světničky, popadl kouzelný stoleček a postavil tam místo něho starý obyčejný stolek, který se dosud válel někde v komoře. Ráno se Jakub rozloučil, stoleček si hodil na záda a šel. Myslel už jen na domov a na oce, jak se bude divit, až uvidí, co stoleček dovede. A ani si chudák nevšiml, co mu hospodský provedl. K večeru byl doma. Otec měl z Jakuba velikou radost a hned hledal, co by mu dal k večeři. A zároveň se divil, proč se nese s tím stolkem. A Jakub se pochlubil. Jen si ho, táto, dobře prohlédni a dávej pozor, co dovede. Postavil stoleček doprostřed světnice a řekl: stolečku, prostři se. Otec se díval, díval. Jakub stolečku domlouval, aby se prostřel, ale stoleček se neprostřel. No, my víme proč, ale Jakub to nevěděl. A otec si myslel, že syn je po cestě asi utrmácený a z únavy neví, co říká. Ale Jakub byl velmi smutný a styděl se, že otce zklamal. A jak pak se dařilo Petrovi? Také šel a šel, až přišel k velkému mlýnu, kde ho mlynář vzal jako pomocníka. Petr nosil pytle se zrním i smoukou, dohlížel, aby se mlýnské kolo pěkně otáčelo a začas se naučil mlynářskému řemeslu. Po čase řekl Petr mlynáři, že by se chtěl podívat domů a že se mu stýská po oci. Mlynář se zamyslel a potom řekl:
5: no, pracoval jsi dobře a zasloužíš si také dobrou odměnu. Dám ti na cestu osla, ale není to jen tak obyčejný osel. Když mu řekneš: oslíčku, otře se, nasype ti tolik zlatých dukátů, že je ani nestačíš všechny pozbírat.
1: Petr se podivil, pěkně za dárek poděkoval, rozloučil se, sedl na osla a jel. Cesta k domovu ho také zavedla k hospodě, ve které Jakub přišel o stoleček. To ale Petr nevěděl. Slezl z osla a když jej přivazoval ke kůlu, celá hospoda se smála, jak je to rytíř, že nemá ani koně a jezdí na oslu. I hostinský se přišel podívat a hned se Petra zeptal, zda má peníze, protože u něj se vaří jen vybraná jídla. No, to my víme, vidíte, vařil je stoleček. Petr se usmál a řekl, aby neměl starost, že mu zaplatí dobrými penězi a konečně tady je závdavek. Poplácal oslíčka po zádech, zavolal: oslíčku, otřes se. Oslíček se otřásal a zlaté dukáty jen zvonili. Teď se už nikdo nesmál. A hostinský byl hned samá úcta. A prosím, a račte, a čím mohu posloužit. A nosil na stůl a stále se jen uklánil. A už přemýšlel, jak by Petra o oslíčka připravil.
6: Takové vzácné zvíře, pane pocestní, musíme dobře obsloužit. Dám ho do chléva, na vybrané místo, a vás uložíme do měkké postele, abyste se po cestě dobře vyspal. Ne, ne, ne, ne, teď už musíte zůstat. Kam pak byste jel v noci? Ještě by vás v lese přepadli loupežníci. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: Tak tedy Petr zůstal v hospodě. A když usnul, hostinský mu osla vyměnil. Ráno si Petr ani nepomyslel, že sedá na jiného osla. Byl už mysli doma a těšil se, jak bude otec překvapen. No, překvapení bylo. Oslíček zkrátka dukáty nedával. Petr ho prosil, hladil, poplácával, mluvil k němu, domlouval. Ale oslíček nic. Otec si jen povzdychl, jaké to má chlubivé syny a jak lžou. Petr si s oslem nevěděl rady. Ještě včera se tak pěkně otřásal a sypal dukáty a teď ne a ne. Ale počkat, to přece není můj osel. Můj měl na hlavě černou skvrnu a tenhle, no jen se podívejte, to není pravá skvrna, toho někdo umazal sazemi. A hned si vzpomněl na hostinského, jak ho nutil, aby zůstal na nocleh a jak se točil okolo oslíčka. A teď se také Jakubovi najednou rozbřesklo. Hostinský mu vzal jeho stoleček a Petrovi osla. Co ale dělat? Kde najít pomoc? Bratři přemýšleli, rozvažovali, ale na nic nepřišli. Ale pomoc byla přece jen už blízko. Jak tak seděli, někdo zaklepal na dveře a vešel Honza. Vracel se z daleké cesty a měl velikou radost, že se zase shledal s otcem a s bratry. Vyprávěl jim o dalekém městě, kde pracoval, jak se učil dělat boty a jak ho mistr chválil a jen nerad se s ním loučil. Za odměnu dostal divnou věc, ale mistr říkal, že to je velice užitečná věc. A Honza dárek hned ukázal. Byl to pytel a v něm klacek. Otce i oba bratry to rozesmálo. Pěkný klacek, ale to přece není vzácnost. Takových klacků je po lese všude dost, řekl Petr. A zase se všichni smáli. Honzu mrzelo, že se mu vysmívají. A řekl jen, že jim tedy musí ukázat, co pytel dovede. Že nechtěl, ale když se mu smějí, a aby se nezlobili. A řekl jen, klacku z pytle. Jak se to stalo, nevím. Klacek vyletěl z pytle a hup z Petrovi na záda. A Jakubovi na záda. A zase Petrovi na záda, že nevěděli, kam skočit a jak uhnout. Teď se rozesmál zase Honza a rychle poručil, aby klacek šel zpátky do pytle. Bratři si hladili záda. Otec se smál, jak klacek umí tancovat. A Jakub už věděl, co udělat. To bude překvapení pro hostinského. A ujednali si, že Honza půjde do hospody, pochlubí se, že nese velikou vzácnost a ostatní, že se uvidí. Když Honza přišel do hospody, bylo už hodně pozdě, ale lidí tam bylo ještě dost. Honza si sedl a pytel položil před sebe na stůl. Lidé se smáli, co prý s tím pytlem, z pytle se přece nepije. Honza se usmíval a povídal, to je vzácnost, to není jen tak obyčejný pytel na brambory a dovede víc než třeba stoleček, který se sám prostírá, nebo osel, co dává dukáty. Lidé poslouchali, divili se a hostinský hned,
3: odkud pak jdeme? Jistě zdaleka, zdaleka, to musíte zůstat na noc a odpočinout si.
1: A žádostivostí už nemohl vydržet. Ten pytel musí mít. Honza se najedl, napil a šel spát. Ale nespal. Pytel si položil na peřinu, zavřel oči a čekal. O půlnoci se otevřely dveře a podívejme. Hostinský tiše našlapoval, byl bos a rovnou k posteli. Sáhl po pytli, vzal ho a zase potichu zpátky. Honza ani nevstal, jen řekl, klacku z pytle. A to bych vám přál vidět. Ke dveřím už hostinský nedošel. Klacek ho nepustil a byl ho hlava nehlava. Hostinský zpočátku jen vzdychal, ale potom už křičel a volal na pomoc paní hostinskou a prosil Honzu, aby mu pomohl. No, proč ne, povídá Honza, ale napřed vrátit stoleček a osla, jinak bude hůř. A hostinský, že vrátí, vrátí, to už ani nemohl mluvit. Klacek mu tancoval po zádech a po hlavě, ale Honza si myslel, že nějaká ta rána navíc nebude škodit. Když byl klacek zase v pytli, hostinský zavedl Honzu do pěkné světnice, kde měl osla. Staral se o něj moc dobře, to je pravda. Jak by ne, oslíček se vyplatil. A v jiné světnici byl zase stoleček. Obě světnice měly pevné zámky a hostinský moc naříkal, když je odmykal. Honza se už nezdržoval. Vyvedl osla, sedl na něj, stoleček vzal na záda a naschledanou, pane hostinský. V lese na něj čekali bratři a hned vyzkoušeli jak stoleček, tak i osla. Doma se otec přesvědčil, že jeho chlapci nelhali. Stoleček se prostíral a oslíček otřásal, jen pytel s klackem odpočíval. A to je celá pohádka. Ale kam se to všechno podělo? Kde je stoleček a osel? Nevím. Ptal jsem se, vyzvídal, staré knihy jsem pročítal, ale nikdo neví a v knihách není nic zapsáno. Ono to už je moc dávno. A na stoleček a na oslíčka i na spravedlivý klacek se už asi zapomnělo.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: žena divnou úzkost tají.
1: A chlapci tiše povídá.
0: Utečen tou bránou, budu zase tvojí mámou, nejsem cizí, povídá.
1: A povídá.
0: Několik kapek deště smívá. Vidím svoji mámu, leze přes tu velkou bránu, hojit ránu.

na slámě tiše sní. Za obzor pěšky jít, on si přesto zpívá, je to neznaboh, jak by se modlit boh, on si pořád jen zpívá, že doma na stráni se vítr prohání a že tam voní hloch.

Několik předních vět, když se ven oknem dívá, oázou na poušti je ten, kdo od

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Vítězství Petera Maďara nepředstavuje jen běžnou demokratickou výměnu vlády v Maďarsku, ale především důkaz, že evropské instituce dokážou pomocí ekonomického tlaku, blokování dotací a politické izolace systematicky oslabit neposlušné členy spolku. Vidíme to, i kdybychom byli slepí. Nad maďarským parlamentem již za zvuku evropského popěvku Ódy na radost zavládl po 10 letech opět žlutomodrý hadr čtvrté říše a jen málo jiných politických symbolů může být srozumitelněji demonstrováno hloubkou politické změny, ke které došlo vítězstvím strany TISA. Jak k tomu došlo? Inu, Orbánova domácí pozice se zdála natolik neotřesitelná, že v Bruselu vyvolal strach. A tak z útrop Evropské lidové strany v Evropském parlamentu byl vybrán jeden z jejich poslanců, Péter Maďar, ještě nedávno přitom blízký spolupracovník Viktora Orbána. A s pomocí Evropské komise a jejího bezprecedentního vydírání formou ekonomického tlaku a dotací na Orbánovu vládu etablovala stranu TISA jako vítěznou politickou sílu. O ním zlodějem, který neoprávněně křičel, aby jiný zloděj byl chycen, tedy nebylo Putinovo Rusko, ale Evropská komise. Vývoj kolem Dunaje bychom proto měli bedlivě sledovat a snad se z něho i dostatečně poučit. Podrobně nám o tom své hodnocení napsal Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flé.

pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Krásné zlojed mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Osmdesátky o osmé.

0: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na kuláž do podhodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část devátá.
2: Zanedlouho po této domácí scéně dojde k několika skromným událostem, které, jak se zdá, naznačují příznivý obrat v osudu rodiny. Teta Sažová je dobrosrdečná osoba. Ječivý hlas matky Subirusové ji před chvílí polekal. Subirusovi jsou přece jinak velmi tiší lidé, nemáme-li zrovna na mysli ty dva kluky. Jestliže si Luisa Kasterotová, která je tak domýšlivá na svůj původ, takhle povolí, musí u nich být hodně zlé. Madame Sažuová má bohatou zásobní almárku. Otvírá ji s povzdechem, který platí její vlastní dobrotě. Ve jménu božím. Odkrojí růžek, obrovské hroudy másla a kousek slaniny. Ale protože nejen v konání dobrodiní, ale i v přemáhání lakoty tkví osten rozkoše, přiloží na talíř ještě 6 tenkých plátků chutného selského salámu, pro každou osobu jeden. S těmito dary v ruce zaklepe na pevné dveře kašotu. Subirusová, stojící u sporáku, upustí údivem dřevěnou naběračku do vodové polévky, kterou vaří. Ach, milá sestřenko, vás posílá sama nejsvětější pana, protože jsem ji dnes tolik vzývala. Protože chrastí moc rychle hoří a paní Sažuová je dojata vlastní dobrotou, zavolá do schodiště na muže, aby snesl dolů náruč nejsuších polen. Dříve než poslušný manžel, který je tak nemluvný, že své staré nikdy neodporuje, rozkaz splní, vpadne do kašotu nový dar. Kroazina Buorcová dostala návštěvu z vesnice Vyžé. Starou tetu Selku, která jí rok co rok touhle dobou nosívá masopustní dárek. Letos to jsou 2 mandele vajec. Jakmile návštěva vytáhne paty z domu, rozběhne se Buorcová s košíčkem vajec rovnou k Subirusovým. Je jako vždycky celá udýchaná a ustaraná. Sousedko, udělejte mi radost a vemte si ty vejce, zachránila jste dnes mému chlapečkovi život. Luisa Subirusová se moc neupejpá. I ona je přesvědčena, že by sousedčin nešťastníček bez jejího natřásání už nebyl naživu. Zatímco si otírá ruce a přijímá z díky koš, počítá v duchu, že by z těch 10 vajec a másla mohla udělat hodně vydatnou omeletu plněnou slaninou. Při tom pomyšlení jí laskominami až oči zaslzí. Konečně dostanou do žaludku něco pořádného. Kdo ví, jestli si její děti ty neplechy s překrásnými dámami nevymýšlejí jen proto, že už se Bůh ví, jak dlouho dosyta nenajedli. Ale zákon hromadících se náhod tomu chce, že vedle těchto pomíjivých přilepšení přijde ještě definitivnější přízeň osudu. Přijde v osobě Ludvíka Burieta. Ludvík Buriet je jako František Subiru příležitostný dělník. Býval kameníkem jako strýc Sažů, ale nedotáhl to tak daleko jako on. Za své neštěstí dává vinu střepině, která mu poranila rohovku pravého oka, takže na toto oko vůbec nevidí. Buriet je sebevědomý invalida. Jsem slepý, říká denně alespoň 20krát. Co můžete chtít od slepce? Také jeho poštmistr Kaznáv tu a tam zaměstnává jako posla nebo listonoše. Kaznáv ho teď poslal k Subirusovým. Stalo se totiž toto. Kočího kaskárda, který řídí poštovní omnibus do Tarbes, kopl kůň a dost těžce ho poranil. Na jeho místo postoupí čeledín Ditrelu. A místo toho čeledína a výpomocného kočího je teď volné pro Subiruse. Kaznáv má zkušenost, že mlynáři zpravidla dovedou také dobře zacházet s koňmi. Poštmistr platí za toto místo oběd a 2 franky. Je-li Subirus rozuměn, ať nastoupí ráno v 5 do služby. Luisa sepne ruce. Ale otec rodiny stojí zamyšleně ve své urostlé vznosné důstojnosti a zdá se, že důkladně rozvažuje všechna pro a proti této překvapující nabídky. Mezi Kaznávem a mnou bylo ujednáno, řekne nakonec sebevědomě, že by o mne stál, kdyby se u něho něco uvolnilo. Jsme konec konců staří kamarádi z vojny. Jako majitel mlýna jsem arcidi zvyklý na jinou práci, ale při tolika dětech nemá dnes našinec na vybranou. Budu zítra ráno na místě. A setře si z čela pot, který navzdory svému bezvadnému chování nedovedl potlačit. Potom se mžouravě rozhlédne po světnici. Chytrácká radost se mu zračí na tváři. Projeví se v něm Francouz z jihu. Udělá velkolepé, vznešené, vychloubačné gesto. Zvu tady naše příbuzné a přátele, kteří nás zahrnují dary, aby nám prokázali tu čest a přijali skromnou večeři. Jak svou ženu znám, udělá nám šťavnatou omeletu. Všeobecný protest. I Luisa by nejraději protestovala. Ten lehkomyslník obětuje za jeden večer všechna vejce, z kterých by mohla rodina žít 3 dny. Ale Subirusová bývala odjakživa slabá vůči slabostem svého muže. Tolikrát mu proti svému lepšímu instinktu povolila. Nebýt jeho velkopanské marnotratnosti, nebyli by museli pravděpodobně pustit ani mlýn Boli, ani mlýn Escobé, ani mlýn Bando. Jena by vystupoval jako svrchovaný kavalír, který se umí plácnout přes kapsu, hostil Subiru i nejlakomnější zákazníky zákusky a vínem. Následek byl, že tito sedláci a pekaři, kteří v ruce 30krát obrátí každý sů, pojali nedůvěru k mlináři marnotratníku. S lehkomyslníkem nikdo rád neobchoduje. Ale Subirusová bohužel není slabá jen k mužovým slabostem, nýbrž má pro mnohé z těchto slabostí sama vyslovenou slabost. A když její muž při sebemenším náznaku štěstí ze sebe setřepe bídu jako pes dešťové kapky, když před ní stojí tak podnikavě jako právě teď, jako hostitel a velký pán, pak se jí líbí ten její starý mlynářský chasník František. A pak se i ona musí zasmát dokonce i po takovém dnu, jako byl ten dnešní. Po kom pak to Bernadeta má to svoje bájení. Luisa opakuje pozvání, nesnad váhavě, nýbrž dobře volanými slovy, vždyť je, jak známo, dobře vychovaná. Ale to mi přece neuděláte, abyste pohrdli mou omeletou. Přece ji aspoň ochutnáte. I my chceme jednou trochu slavit masopust. Slovo ochutnat buduje most. Kdo ochutnává, ten neutišuje hlad. André Sažů navrhne ženě, aby dala jejich večeři dohromady s večeří Subirusových. Kameník, jehož dospělé děti už dávno odešly z domova, je docela rád, že může strávit večer ve společnosti třeba jen v žaláři. Postaví na stůl veliký džbán vlastního vína. Omeleta už začíná vonět. Když ji matka Subirusová na pánvi obrací, děkuje v duchu paně Marii za to, že je pro nejbližší čas pohladu. Buriet, posel šťastné zprávy, se má k odchodu. Subiru ho oběma rukama zadrží. Dospělí zasednou za stůl, jak se dá. Vyhladovělé děti se tlačí na úzkou lavici ve výklenku mezi oknem a krbem. Bernadeta vedle Justina, Marie vedle Jana Marii. Matka si nedá vzít, aby dětem nedala jíst napřed každému kousek omelety, polévku a chleba se salámem. Teta Sažuová donese každému skleničku dobrého červeného vína. Je to pravá masopustní hostina. U jídla se moc nemluví. Provincie Bigor a Pyrenejská údolí jsou chudičké kraje. Lidé tam proto jedí mlčky a s živým vědomím požitku. Sedláci v horách a chudí lidé v městě mají strach, že by z rozkoše a výživnosti božího daru něco ztratili, kdyby při jídle zaměstnávali jazyk ještě jinak. Zábava se tedy omezuje jen na hojnou chválu pokrmů. Po večeři posedí ještě hodinku pohromadě. Muži pokuřují svůj tabák, který se s hustým kouřem z dřeva mísí v dusný dým. Tomu jsou všichni zvyklí, jen Bernadetta musí dvakrát vyjít za dveře a vydechnout. Politický rozhovor nezajde dál než k malé orgii nadávek na vládu, to jest na oba nejmocnější muže města, starostu Lakadého a policejního komisaře Jacometa, který dal nedávno obecním policajtem vybubnovat, že občané obdrží dříví z obecního lesa jen na písemné povolení obecního úřadu. Nedovolené sbírání dřeva spadá jako přestupek krádeže pod paragraf ten a ten trestního zákoníku. Tak se rok od roku smyčka přitahuje. Kde jsou ty zlaté časy, kdy bylo všechno volné a levné a kdy v potoku Lapaka ještě tekla voda? Luisa Subirusová myslí na to, že její muž musí ráno vstávat už o 16:30. Ráda by besedu skoncovala. V Pyrenejích je zvykem, že se ženy po večeři na důstojně zbožné zakončení dne modlívají ještě růženec. Jedna ho obyčejně předříkává nahlas, ostatní jen spolu šeptají. Matka Subirusová sama neví, proč dnes určuje za předříkávačku Bernadetu. Bernadeta stojí u dveří stranou od ostatních. Poslušně vytáhne svůj růženeček, který dnes s nataženou rukou nabízela překrásné dámě. Nezvučně zahajuje první zdrávas. Mechanický šepot ženských hlasů ji doprovází. Oheň živě vzplane. Jinak hoří už jen louč na stole, kterou tam postavila teta Sažuová. Modlitba rychle pokračuje. Když je u konce, matka Subirusová ještě na závěr zašeptá: Maria beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Při slovech Maria beze hříchu počatá Bernadeta zavrávora a musí se opřít o dveře, aby neupadla. Přitom zbledne tak smrtelně, jak to u ní dnes na břehu potoka viděli Marie a Jana Abadiová. Bernadeta omdlévá! Vykřikne Kroazina Buorcová. Všichni se na dívku zahledí. Je ti špatně, Bernadeto? Volá teta Sažuová. Napij se honem ještě trochu vína. Bernadeta zavrtí hlavou a zakoktá. O ne, není mi špatně. To nic není. Tu polekaná matka vyzradí proti své vůli to, zač před několika hodinami dcerám natloukla. Ach, tahle Bernadeta, to je od toho, že dnes u masa běl viděla nějakou překrásnou mladou paní celou v bílém. Mlč! Přerušil ji nevlídně Subiru. To je přece vyložený nesmysl. Bernadeta je bohužel nemocná na srdce. Dali jsme ji vyšetřit doktorem Dozusem. Nesnáší kouř ze dřeva a u nás kouří dřevo celý den a noc. Potřebujeme novou větrací rouru do komína, milý André.

0: O hodinu později leží manželé Sažuovi v široké posteli, vyzbrojení šátkem na hlavu a noční čepicí. Poslyš, co to ta Subirusová povídala o Bernadetě a o nějaké mladé dámě? Zeptá se muž. Ale Bernadeta viděla u Masabiel nějakou překrásnou mladou dámu celou v bílém. Řekne žena, která si ta slova přesně zapamatovala. Kdo by to mohl být? Uvažuje Sažu. Žádné překrásné mladé dámy neexistují. Lafitovy dcery nejsou v Lurdech. Že by to byla některá od Senakových? Nebo Lakrampových? Bude to asi nějaký masopustní žert. Tentokrát je málo mluvná madama. Neodpoví. Zdá se, že spí. Ale Sažu zakončí své úvahy zívnutím a touto předpovědí. S Bernadetou to už nebude dlouho trvat. Už vidím, jak ji v rakvi vynášejí z kašotu. Paní Sažuová si však umiňuje, že se zítra poptá u několika přítelkyní, kdo může být ta dáma, kterou Bernadeta u Masabiel viděla. A madame Buorcová, zatímco se úzkostlivě sklání nad svým dítětem, si ve stejnou chvíli myslí totéž. Kruh okolo 11. února se uzavírá. Spací koncert rodiny Subirusovy za energického vedení přednosty naplňuje zakouřený vzduch žaláře. Oheň v krbu je dnes dobře živen a nechává obrazy plamenů i tvary stínů neúnavně poskakovat po stěnách. Bernadeta nespí a hledí na holé stěny. Dnes však nespatřuje v tvarech plamenů a stínů tváře ani tvary jako jindy. Setkání s dámou jakoby vyčerpalo celou její představivost, zpravidla tak děsivou. Choulí se jak může na úzké posteli, aby ani jediným údem nezavadila o sestřino tělo. Zbytek oné štítivosti před každou tělesností, která předcházela jejímu setkání s krásnou dámou a trvala i po něm, vzbuzuje v ní i nyní záchvěvy hrůzy, kdykoliv se náhodou rukou nebo nohou dotkne sestry, která celá rozpálená spí a hlasitě oddechuje jako mladé zvíře. Ale ještě podivnější je, že jí leká její vlastní tělo, jakmile se ho dotkne. Není s ním zajedno. Leží vedle ní jako cizí věc. Jako něco, co jí samotné nepatří o nic víc než tělo Marijino. Co jen se to s ní stalo? Bernadeta neví, ale ví, že se s ní stalo něco nesmírného. Od zhora a ze všech stran to na ní tlačí jako vědomí nevyhnutelné povinnosti, na kterou nestačí, kterou nehledala a kterou ze sebe přesto nemůže střást. Aby se osvobodila od tohoto tlaku, upne Bernadeta celou svou mysl k dámě. Přivře těsně víčka, aby si dopodrobna zpřítomnila všechen její půvab. Úběl šatu, modř pásu, matný třpit hrdla, uvolněné kadeře pod skvoucím závojem. Kamarádský úsměv neskonalého dorozumění. Bezkrevný voskový lesk bosých nohou se zlatými růžemi. Ale kdykoliv se Bernadeta domnívá, že už obraz dámy zachycuje, strhne ji vír černé prázdnoty někam pryč. Není jí v myšlenkách dovoleno spatřit, co spatřila ve skutečnosti. Ale snad jí bude dovoleno o dámě snít. Aby se to stalo, Bernadeta se vášnivě snaží usnout. Snaží se myslet na docela jiné věci. Myslí na vesnici Bartres. Přivolává si na mysl všechny předměty v tamnějším selském statku, kde tak dlouho žila. Porodní židly, dětskou kolébku, kolovrat. Počítá cínové nádobí na polici, odříkává jména zvířat ze stáda, která jim sama dala. Zapřísahá psa, který už dávno není živ. Vzpomíná na bártreské vrby, potok a orenklské pahorky v dešti, sněhu i v záři sluneční. shledává všechno, co z těchto vzpomínek dosud žije v její hlavičce. Chvílemi se o ní pokouší spánek, ale vždy jen na pár minut. Jakmile se probere, vidí, že to nic nebylo. Dáma se jí odpírá. Jakoby chtěla schválně dokázat, aby ji nezaměňovali, že je utvořena z docela jiné látky, než jsou sny. Jde už na 11., když se zčista jasna Marie probudí tím, že rukou nahmatá mokré místo na polštáři. Otočí se k sestře a pozná, co je toho příčinou.
1: Maminko! Maminko!
0: Šeptá vábivým a bojácným hlasem, jakým se snažíme probudit spícího. Luisa Subirusová má lehké spaní dobré matky. Okamžitě je vzhůru.
1: Co je? Kdo volá? Maminko! Bernadeta pláče! Cože? Bernadeta pláče?
0: Marín nočně šeptavý hlas protahuje slova.
1: Ach, maminko! Bernadeta tolik pláče! Celý polštář už je promáčený!
0: Luisa Subirusová opatrně vyklouzne spod přikrývky a tiše vstane. Sáhne Bernadetě na tvář.
1: Dusíš se, má chudinko malá.
0: Bernadeta si přitiskne pěsti na oči a zavrtí hlavou. Matka se jí snaží uklidnit.
1: Tak pojď, vstaň. Trochu si popovídáme.
0: Přihodí chrastí a dvě silné větve na uhasínající oheň. Potom si přitáhne židli až k plamenům. Bernadeta si před ní klekne a hledajíc pomoc zaboří jí hlavu do klína. Luisa Subirusová jí mlčky a dlouho hladí po vlasech. Potom se skloní až k ní.
1: Bojíš se, dítě?
0: Bernadeta bouřlivě přisvědčí.
1: Bojíš se té své dámy od Masabiel?
0: Bernadeta stejně bouřlivě zavrtí hlavou.
1: Tak vidíš, to všechno jsou jenom sny.
0: Bernadeta zvedne uslzený obličej, poděšeně pohlédne na matku a zavrtí hlavou ještě prudčeji než poprvé. Matku nad dcerou zabolí srdce.
1: Ty má chuděrko, já to znám. Byla jsem kdysi taky tak mladá jako ty.
0: Děvčata v těch letech vídají někdy věci, které neexistují. To přejde, zapomeň na to. Život je přece příliš těžký na takovéhle historky. Jsi už velká a začala být ženou. Za rok, za dva najdeš už možná muže a budeš mít děti jako já.
1: Všechno jde tak rychle, že by člověk ani nevěřil. Ty má beruško malá.
0: Bernadeta má hlavu schovanou a neprozradí už nic. Ale Luisa Subirusová je navzdory všem svým moudrým a útěšlivým slovům pevně rozhodnuta, že si zítra ráno ve spovědnici vyžádá úsudek abého Pomiana, nebo abého Penése, nebo otce Sempeta, o věci Masabielské dámy.

0: Část desátá.
1: Ve škole neverských sester je skupina 7-8 dívek, které jsou slepě oddány, ba takřka poddány, chytré a energické Janě Abadíové. K této skupině patří Aneta, ryšavá dcera tajemníka kurežese z radnice, dále Kateřina Mangotová, kterou nazval Jacinthe de Lafitte vílou této žabárny, a posléze Magdaléna Iotová, bledé, vytáhlé děvčátko, které však vyniká sice slabým, leč velmi krásným hlasem a proto při všech možných světských i církevních pořadech zpívává sóla. Abadíová vešla dnes do veliké třídy první. Když kolem sebe shromáždila svou skupinku, spiklanecky zamrkala. Děvčata, kdybyste věděli, co se včera stalo, to byste žasli. Ale já nesmím nic říct. Tak proč nám děláš chutě? Řekne realistická Kateřina. Oslovil tě snad nějaký muž? O mě nejde, ale o Bernadetu Subirusovou. Co by se Bernadetě, tý káče nudný, mohlo tak zajímavého přihodit? Krčí rameny Kateřina. Jana Abadíová napíná zvědavost kamarádek. Dala jsem Bernadetě slovo, že to neřeknu, ale nepřísahala jsem. Natolik chytrá jsem byla. No když si nepřísahala, vpadá jí do řeči celý sbor stupňující melodii této věty. No když si nepřísahala, rozhoduje Magdaléna Iotová, nebudeš mít hřích? Abadíová sníží hlas k ostrému šepotu. Tak pojďte blíž, aby to neslyšeli ostatní. Bernadeta viděla včera v jeskyni Masabiel krásnou mladou dámu, celou v bílém s bledě modrým pásem, a byla bosa a na nohou měla zlaté růže. Jdeme sbírat roští, Marie Subirusová a já, a když se vrátíme, Bernadeta klečí u potoka, neslyší a vypadá vám tak divně. A vy jste tu dámu neviděli? Ptají se děvčata jedna přes druhou. Marie a já jsme vůbec nevěděli, že tam je, když jsme sbírali chrastí. Zlaté růže na nohou? No tohle, kdo to může být, ta mladá dáma? To bych sama ráda věděla. Panenko Maria, skoro celou noc jsem si tím lámala hlavu. Možná, že tě Bernadeta podvedla, Jano, uvažuje Kateřina Mangotová. Ale ryšavá dcera městského tajemníka mávne opovržlivě rukou. Kdepak, Bernadeta je hloupá, aby lhala a podváděla. Ne, Bernadeta nelže, řekne zamyšleně Abadíová. Musíme se tomu dostat na kloub. Dívky dychtivé senzace jsou s návrhem srozuměny. Půjdou všechny společně do Masabiel a najdou tam tu podivnou bosou mladou dámu. Ale bude tam, až my přijdeme, ptá se Tonička Gazalasová, dcera voskáře. Jestli Bernadeta něco vidí, musíme to přece my vidět taky, ne? Usuzuje Kateřina Mangotová. Nemáme o nic horší oči než ona. Jana Abadíová chvíli dumá. Ale Bernadeta musí jít s námi, řekne. Protože ta dáma možná nepřijde, když tam nebude ona. Sotva Bernadeta s Marií vejdou do třídy, dnes dosti pozdě, Janiny stoupenkyně obklopí Bernadetu a dotírají na ní. Tak jak je to s tou dámou? Povídej, popiš nám ji přesně, kde stála? Jak si ji zpozorovala? Zavolala na tebe? Hýbala se? Bernadetin pohled hledá pohled Janin. O, proč si to vyzradila, Jano? Ale z její otázky se znovu ozývá spíše ulehčení než výčitka. Hodně lidí teď už ví o dámě, která patří jí a jen jí. Marie, Jana, rodiče, strýc a teta Sažuovi, paní Buorcová, strýc Buriet a nyní celá tato banda, která o tom žvaní tak zvědavě, jako by dáma byla nejvšednější dáma na světě. Jako od samého začátku ovládá Bernadetu i nyní jakýsi obojetný pocit. Chtěla by mít svou dámu jen pro sebe, teď a navždycky až do skonání, a nedělit se s nikým o své tajemství. a zároveň se jí chce vykřičet to tajemství před každým, koho zná. Všechny lidi by chtěla přivést před tvář líbezné dámy, aby se z pohledu na ní radovali tak jako ona. Snad je to druhé přání dokonce silnější než první. Řekla jsem to, hájí se Abadíová, protože jsem nepřísahala a protože je to důležité. Chceme se totiž všechny vypravit do Masaběl a na tu dámu se podívat. Myslíš, že ji taky uvidíme? Zeptá se Magdalena Iotová. Pravděpodobně ano, řekne Bernadeta. Určitě to nemohu vědět. Ale maminka si nepřeje, aby Bernadeta ještě někdy šla do Masaběl, namítne bázlivě Marie. Byli jsme byty a tatínek se strašně zlobil a řekl, aby prý se Bernadeta, když vidí nějaké dámy, sebrala a šla si ke kejklířům, provazolescům nebo k cikánům. Abadíová ostře pozoruje Bernadetu. Ale ty přesto půjdeš do Masaběl, že? Bernadeta sklopí hlavu a neodpoví. Řekla ti ta dáma něco? Ptá se Kateřina Mangotová. Ne, nepromluvila ani slovo, ale je to nejkrásnější dáma, jaká může vůbec být.
2: Jestli je tak krásná, řekne pochybovačně Magdalena Iotová, bledá solová zpěvačka, není v ní možná nic dobrého.
1: O tom jsem dnes v noci taky uvažovala, řekne obezřetná Abadíová. Je docela možné, že ta dáma je něco zlého. Proto jsem si usmyslila, že si v neděli pomši vezmeme v kostele lahvičku svěcené vody. A když bude dáma v jeskyni, Bernadeta ať ji postříká a řekne, jste-li od Boha, madam, pojďte blíž, ale jste-li od ďábla, tak se, madam, kliďte. No, to se tak dělá. Myslím, že je to rozumný návrh. Dovíme se pravdu.
3: Fuj, až mě mrazí, řekne Anička Kurežesová. Ale možná, že ta dáma není ani nic zlého, ani nic dobrého, ale prostě nějaká skutečná dáma.
1: O, je naprosto skutečná, přisvědčí vášnivě Bernadeta.
4: Tady je pohromadě celý kachní rybník, ozve se pojednou hlas učitelky, která nepozorovaně přistoupila k děvčatům. A všechny naslouchají moudrostem naší veleučené Bernadety.

Je neděle. Jednotvárný hlas zvonů maloměsta odzvonil už po zdvihování přes střechy a pahorky. Slavné služby boží se chýlí ke konci. Bernadeta a Marie poslouchají, jsou s celou třídou pod vedením Vozusové na mši svaté. František Subiru má až do oběda službu v Kaznávových stájích. Jan Maria a Justin šli ven, vyškemrali si to na matce. Luisa Subirusová sedí v žaláři sama. Jednou konečně bez práce. To jest, plete punčochu. Byla v 7 ráno na raní, chodí totiž nerada na Hrubou, kam přicházejí lidé žijící v lepších poměrech, odpočatí a hezky oblečení. Sama nemá co na sebe a patří tedy mezi spodní vrstvy věřících do tmavého ranního kostela, kde některý z kaplanů, Pomian, Pen nebo Sampet, celebruje tichou mši. Byla v 7 ráno na raní, chodí totiž nerada na Hrubou, kam přicházejí lidé žijící v lepších poměrech, odpočatí a hezky oblečení. Sama nemá co na sebe a patří tedy mezi spodní vrstvy věřících do tmavého ranního kostela, kde některý z kaplanů, Pomian, Pen nebo Sampet, celebruje tichou mši.

klekotu varhan na tom vlnícím se krbovém ohni duše. Vidíme, zdravíme, kyneme. Farář Peramál je mocný kněz, jeho nádherný drsný hlas vniká člověku až do srdce, když po evangeliu promlouvá k věřícím. Těchto slavných služeb božích se Lujza Subirusová zříká hlavně proto, že se nechce v kostele setkat se svými zámožnějšími sestrami. Bernarda Kasterotová, ovdovělá Tarbesová, orákulum rodiny, a Lysila, strápená stará pana, mají totiž obě co na sebe. Ale Lujza je příliš hrdá, aby vedle obou šťastnějších sester vystupovala jako černá ovce rodiny. Jako Kasterotová, která ke své hanbě vytáhla nepříznivý životní los. K Bernardě, své nejstarší sestře, pociťuje Lujza úctivý respekt, ale zároveň i určitou ustavičně podrážděnou nevoli. Ale dnes, to požehnané dopoledne, je velmi spokojená ve své osamělosti, v níž ji neobtěžují synové, nezlobí dcerky a kdy nemá starost o muže, který tentokrát nesedí u baboa ani v jiné hospodě, ale jako poštovní úředník. Jak sám sebe nazývá, vykonává poctivé zaměstnání. Kaznáv dal 10 franků zálohy. Nejhorší dluhy jsou zaplaceny. Po dlouhých týdnech strádání je zas jednou v domě kousek masa. I duše Lujzy Subirusové žije od včerejška v rozjímavém klidu. Od té chvíle, co se ve spovědnici poradila s otcem Sampetem. Upřímně řečeno, historie s Bernadetinou dámou ji velice znepokojila. Co si má myslet o tak divných věcech? Otec Sampet, vynikající člověk, který Bernadetu vůbec nezná, se dobrotivě pousmál a prohlásil. Milá dcero, to jsou nevinná dětinství, jimiž se dospělý člověk nemá ani zabývat. Tím je pro Lujzu Subirusovou celá záležitost vyřízena. Navzdory tomu se však nemálo ulekne, když se asi po půl hodině v kašotu objeví obě dcery s celou tlupou spolužaček a prosí o dovolení, aby je Bernadeta směla všechny zavést k té překrásné dámě u Masaběl. Zbláznili jste se? Vykřikne matka v návalu zlosti. Bernadeta zůstane pěkně doma. Ale milá paní, řekne s úklonou Jana Abadíová jako vtělená rozumnost. Vždyť my se jen chceme přesvědčit, jestli na té dámě vůbec něco je. Při těch slovech dostane Lujza Subirusová chytrý nápad. Podle výroku kněze je celá ta věc dětinství, jímž se dospělý člověk nemá ani zabývat. Všechny ty nezralé žáby v jeskyni nic neuvidí a pořádně se Bernadetě vysmějou. Ta se zastydí a to ji na dobro vyléčí. Ale matka nechce svůj zákaz odvolat tak rychle a proto se dá ještě chvíli prosit. Potom se ve své vyzkoušené výchovné metodě odvolá na předstíranou autoritu otcovu. Když nemáte ani v neděli nic lepšího na práci než takové bláznovství, tak si pro mě za mě do Masaběl jděte. Ovšem, dovolí-li to tatínek. Tatínka se Bernadeta musí zeptat. Já jsem jenom matka. Až co řekne tatínek? Děvčata nemaří čas a rozběhnou se cvalem k poště. Nejedna důstojně se procházející dvojice se udiveně ohlédne za hordou děvčat, která vypadají, jako by běžela za rozpustilou zábavou. V rozlehlém nádvoří pošty stojí několik mužů kolem koně, který smutně věší hlavu. Jsou to Kaznáv, jako vždycky v jezdeckých holínkách a na hlavě čepici se štítkem, Dytrelu, pacholek povýšený na kočího, Zvěrolékař a Subiru, který koně přivedl za uzdu. Zvěrolékař omakává koni šíji, najde lehkou otlačeninu od chomoutu a chystá se právě vyndat z kožené brašny kelímek s mastí. V tom se přiženou děvčata. Se Subirusovými jich je 9. Abadíová způsobně přednese společnou prosbu, čímž zasvětí Kaznáva, Dytrela a Zvěrolékaře, kteří o ničem nevědí, do podivné příhody, jíž by přišli rádi na kloub. Subiru by ji nejraději

zacpal ústa. Do krku mu stoupá nejasná zlost. Cítí se Bernadetinou dámou trapně blamován před Kaznávem a ostatními muži. Má nyní místo a pevný plat a vyšvihl se ze dna nezaměstnaného člověka znovu na horní příčel občanského žebříčku. A teď přijde jeho vlastní dítě a připraví ho takovými výstředními, dvojsmyslnými, pobuřujícími pitomostmi o čerstvě získanou vážnost poctivce mezi poctivci. Nevěnuje pozornost druhým dívkám a zamračeně se osopí na Bernadetu. Co tu máte co pohledávat? Marš domů obě dvě! Nechci o tom už slyšet! Ale, Subirusi, směje se Kaznáv. Proč bys milým děvčátkům kazil nedělní legraci? Co na tom? Děti jsou děti. Ať si hledají svou dámu, když je to těžší. Jana a její družky sborem opětují prosbu. Jen Bernadeta mlčí. Co to ta tvá dáma držela v ruce? Ptá se Kaznáv. Růženec, ne? Ano, pane. Dlouhatánský růženec s velikými bílými perlami. Tak to vidíš, Subirusi, baví se poštmistr. Když má ta dáma u sebe růženec jako všechny ostatní lurdské ženy, můžeš své dcerce styk s ní klidně dovolit. Chlebodárcově intervenci je nutno se podřídit. Nic na plat. Za půl hodiny ať jste zpátky, poroučí otec. Ale to je vyloučeno, pane Subirusi, prohlašuje Abadijová. Je to dlouhá cesta. Otec zcela poražen a donucen k ústupu bručí. S obědem na vás čekat nebudem. Dívky vzlétnou a zmizí jako hejno koroptví v poli. Zvěrolékař maže bolavé místo na koňské šíji černou mastí. O několik minut později odvádí Subiru chorého koně zpátky do maštale. Zatímco mu podestýlá suchou slámu, uvědomuje si k vlastnímu podivení, že má slzy v očích. Sám neví, zda pláče nad vlastní porážkou jako otec, nebo nad blížícím se neštěstím, které tuší nejasně v prsou. Na ponvě se děvčata prudce pohádají. Jana Abadijová chce zvolit kratší cestu přes ostrov Šale a přejít potom po Nikolově mlýnské lávce. 2 dny nepřetržitě pršelo a sněžilo, míní Bernadeta. Stavidlo bude otevřené a lávka pod vodou. Musíme přes kopec. Aha, posmívá se Abadijová. Vejce je zas jednou chytřejší než slepice. Řekla bych, že se na mě můžeš spolehnout. Bernadeta trvá na svém. Utvoří se 2 skupiny. Většina se samozřejmě přidá k Abadijové, náčelnici skupiny. Při Bernadetě stojí jen Marie, Magdalena Iotová a Tonička Gazalasová. Za mostem se cesty i strany rozejdou. Uvidíme, kdo tam bude dřív! Volá cti žádostivá Jana vědoma si vítězství na nepřátelský hlouček. Bernadeta utíká napřed, takže jí ostatní sotva stačí, jako by jí k Masaběl unášel vítr. Jindy nemůže při rychlém běhu dýchat. Dnes ani neví, že vůbec někdy trpěla záduchou. Marie ji chce zadržet. Bernadeta neslyší. Ani na vteřinu nepochybuje o tom, že na ní dáma čeká, že stojí bledýma bosýma nohama na kraji skalního výklenku. Možná, že už je netrpělivá, protože Bernadeta tak dlouho nejde. Možná, že v tom vlhkém chladu strádá. Údolím táhnou mlžné páry. Bernadeta si dělá žárlivé starosti o tělesné i duševní blaho dámy. Na kamarádky ani nepomyslí. Pro ní není důležité, zda dáma děvčatům dovolí, aby ji viděli nebo ne. Bernadeta nemá nejmenšího přání přesvědčovat někoho o tom, že její dáma je skutečná. Pro ní samu nemůže být nic skutečnějšího. Děvčata hekají a volají za ní. Ale Bernadeta je tak výlučně sama, jak je sám jen ten, koho až k překypění naplňuje všemocná láska. Teď běží Bernadeta po špatné stezce díry. Blíží se ke krkolomnému místu, jež vede po horním okraji jeskyně.
s přivřenýma očima skáče, ba vznáší se z kamene na kámen. Ještě jeden skok a je dole. Na dně jeskyně mezi kamením se na okamžik zastaví, zhluboka vydechne, přitiskne si ruku na srdce, usebírá se. Potom zvedne oči k výklenku. Tři děvčata slézající namáhavě poslední příkrý kus cesty zaslechnou její výkřik. Je tady! Je tady! Zastihnou Bernadetu jak s hlavou zvrácenou a s široce rozevřenýma očima pohlíží do prázdného oválného výklenku a znovu šeptá. Je tady! Je tady! Zhluknou se těsně kolem ní a šeptají nyní z hrdel rovněž stažených. Kde je? Kde ji vidíš? Tam nahoře. Přišla. Nevidíte, jak zdraví? Bernadeta udělá několik horlivých, plachých, školáckých úklon. Já vidím nahoře jen černou díru, řekne Gazalasová. Za ní je veliký kámen, odtamtud přece nemůže nikdo vyjít. Já nevidím vůbec nic. Mžourá namáhavě Marie. Vidí vás, šeptá Bernadeta. Kývla hlavou, pozdravila vás. Musíte taky pozdravit. Nemáme jít blíž, zasyčí Marie. Bernadeta zděšeně rozpřáhne ruce. Ne, ne pro boha, nechoďte blíž ani o krok.

hleď, abys hlavu nestratil. Šedý vlas přijmi s klidem, pokud tvůj život šťastný byl. Jeden rok znamená

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Lze obejmout.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes, i když naokolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
2: Na stránkách protiproud.info

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: noc s hvězdou.
1: Vám sluch anebo hlas?
2: Obojí, pane profesore. Obojí. A to je taková, totiž hudební sluch, já si myslím, že je to něco jako smysl pro humor. Prostě někdo ho má třeba aktivní a někdo jenom pasivní. A někdo ho nemá vůbec. A můj případ s hudebním sluchem je, že já mám takový pasivní hudební sluch. Mně se líbí její písničky. Já například miluju od Gilberta Beckoda Podívej, kvete růže. A když mám bezpečně zjištěno, že není na doslech živej člověk a jsem sám doma, tak ještě dám slamník na dveře a zpívám si Podívej, kvete růže. A to vám je zajímavé, to by chtěli by mi někde některý vědec vysvětlit, čím to je. Já vevnitř tu písničku slyším přesně. Vevnitř zní naprosto precízně, bez jediné chyby. A vevnitř jí zpívám líp než Vondráčková. A líp než Gilbert Beckol. Vevnitř. Ale jak vám to projde tím krkem, to, co vyjde, to je halekačka. Jo? To je konec. Já nevím, kde se to změní. Víte? Někde v oblastech brzlíku. A vyjde ze mě hrozná věc. A já si můžu zpívat sám doma, ale nemůžu třeba jít na pódium a říct, a nyní si poslechněte píseň Gilberta Beckoda, Podívej, kvete růže. Lidi by mě hnali a o půlnoci by mě přišel kopnout Gilbert Beckoda, tedy zjevení. Ale tak je to taky s humorem. Já třeba, člověk se namáhá z melodií, dejme tomu, pan Gilbert Beckoda se namáhá z melodií a pak nějaký takovýhle to nedoslýchavec, hudební nedoslýchavec, mu tu melodii obrátí něco hrozného. Ale s humorem je to taky tak. Člověk se někdy patlá s jednou větou, říká si, jak já bych formuloval tuhle větu, aby to byl vtip. A pak se to dozví, jak to koluje mezi lidmi a říká si, proč já jsem na to vůbec to co lidi o tom vypravují. A stačí jim to. Tak jako mně stačí to moje podání, Podívej, kvete růže. Jenom jeden takový malý příklad za všecky. Třeba jak dovedou lidi tradovat anebo zapsat vtip. Není to žádný velký vtip, ale právě v tom Montrealu, když za mnou tam chodili různí lidi a mluvili na mě anglicky v domnění, že mluvím anglicky, protože mě hodinu slyšeli na jevišti předstírat, tak já jsem říkal, já už nevím, jak tomu čelit, já se budu muset naučit anglicky jedinou větu, která by zněla pohovořit se mnou nelze, popít ano. A říkal jsem, prosím vás, to mě naučte a já to těm lidem budu vždycky říkat. A jediný vtip té věty je v tom, že tam jsou ty dva tvary, pohovořit a popít, v té stručnosti. Přijel jsem pak do Prahy a četl jsem, jak jeden český novinář, který byl v Montrealu a tohle ode mě slyšel, napsal. Pan Horníček neumí anglicky, vystupuje anglicky a naučil se jedinou anglickou větu a tu říká všem svým návštěvníkům, kdy jim říká. To víte, popovídat si moc nemůžeme, ale na skleničku bych s váma šel.
3: Pane Horníček, je těžší pro herce zpívat, a nebo pro zpěváka mluvit?
2: No tak já bych řekl, že v každém případě je těžší zpívat, protože mluvit se naučí každý už ve dvou letech někdy nějak, že jo? Ale zpěv to je ošemetná věc. Ale já vždycky přemýšlím, čím to je, že když zpěváci promluvějí, takže to je takový, má to takový podivný intonace, který vůbec nikde v životě neslyšíte. A oni mi jednou vysvětlovali, že je to tím, že oni musí ten hlas držet v určitý poloze a že ho potom drží i v té próze. A teď se dopouštějí takových podivných intonací, které, a to není míněno proti ním, protože daleko horší je, když herec začne zpívat, to je samozřejmě. Oni, jim taky není dáno všecko, že jo? Když se zdá, že řeč je jednodušší než zpěv. Není, to je taky těžký. Mluvit normálně prostě a dávat větě tu intonaci, kterou potřebuje. Někdy herecky se uhraje v té písni lecos, ale někdy taky zpěvák právě výrazem tu píseň poničí. Já jsem například, už jsem tady jmenoval, já se k ní pořád vracím k té písni Podívej, kvete růže, protože ji mám rád. A slyšel jsem jí zpívat jednu dámu, nebyla to, upozorňuji, aby nedošlo k nějakým těm, Helena Vondráčková, bylo to jinde, v jiném městě. Slyšel jsem zpívat jednu dámu a ta tu píseň zpívala tak tragicky. Ta píseň je jednoduchá, ta zpívá jako, hele, ty, který máš nějaký trable a který máš bídu a tyhle, tyho, tohle a tohle, tak podívej člověče, kvete růže, to je to důležitý, to je to krásný. A čili ten referent má být vždycky optimistický. A tato dáma to zpívala tak, jako kdyby říkala, máš trable, máš bídu, tohle všecko, ale já ti to musím říct otevřeně, ještě ke všemu kvete růže. To bylo hrozné. Prostě mu to na rovinu řekla, jo. Ten život je v tom, v tríbu. Protože podívej, Ježíš Maria, kvete růže. To je na zhroucení takový sdělení, když se to dozvíte, tak mírných zírných, jo, latinsky řečeno, tak to je na zhroucení skutečně, když podívej, kvete růže. Ale

0: Noc plná hvězd.
1: Víte, to je divadlo, to je stejně krásná věc. Víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne. Teď celý hlediště udělá, les. Se neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se vozíká, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho. Dělají vítr, teď vrata v obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený v oči, že jo, teď ten Cyrano jde pomalej k tím vratům, jo, za těma vratama. Tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i Teď lidi, ježiš, jak to dopadne? Jak to dopadne? Ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo. A vy chodíte v tom foaje, teď každý Marlboro. Pane, a nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mě se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičejí tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá. Ale on takový chudák nenou šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, no, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení takhle, viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najvyště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď jsem mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Když človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?

Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad, jedině.

0: námi, půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme.
1: Noc s hvězdou.
2: Dobrý den, pane referente, dobrý den.
3: Pan Lustvisia.
2: Dobrý den.
3: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
2: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
3: No a?
2: No já ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
3: Jo, je úředně, ano. Vy mi přímo lekáte.
2: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
3: Vy statistik?
2: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta vendulka hnidou Kouskova z mzdovýho oddělení.
3: No tak to bych musel.
2: No, nemusel, ale špatný by to nebylo, špatný by to nebylo. Tak helejte, no. Vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tadyhle mám pár takových otázeček.
3: No tak ukažte, ukažte.
2: Nešahat, nešahat, no, to nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
3: A dovolte, když mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
2: A to právě nesmíte. Milej zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
3: Jak to myslíte?
2: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Tak hejte, je tady otázka, jo? Jedna, jo?
3: Jenom jedna?
2: Ne, číslo jedna, číslo
3: jo,
2: jedna.
3: Číslo jedna,
2: tak a ta otázka zní, co čtete?
3: No já...
2: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna s dovolením, já na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seď mohla. Nebo to je nějaká zprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil z dovolení tohle, až to přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak otázka číslo dvě.
3: Prosím.
2: Jak jste spokojen s platem?
3: A je, to by člověk plakal.
2: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
3: Jo, vy ho znáte.
2: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
3: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
2: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka číslo 4. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
3: No, takhle k moři.
2: Do Bulharska.
3: Ale ne, k moři.
2: Do Rumunska.
3: Ale ne, počkejte, k moři piva.
2: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
3: Počkejte. To o tom pivu tam nepíšte. Ne? Napište doma má je.
2: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo? Má je doma.
3: Ne, má je doma. Doma má je.
2: No, to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
3: No prosím.
2: Jak máte velký byt?
3: Byt?
2: Byt.
3: Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
2: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
3: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
2: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovnu, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, jo, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milý malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky, to můžeš i na záchodě, ne?
3: A co vám řek?
2: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musím odejít.
3: Jo.
2: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte?
3: Ano.
2: Jak vychováváte dětka?
3: Dětka?
2: Ne, jak vychováváte děcka?
3: Já děcka nemám.
2: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka, tady je otázka, jak vychováváte děcka.
3: A kde bych je chutinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Babičky nemáme. Výtah 2 roky nefunguje.
2: Je, tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
3: Jo.
2: Aniž by je měl, víte?
3: Jo.
2: Bez babiček, jo?
3: Jo.
2: A výtah nefungujíce.
3: No. Ano, ano. Tak. Ale to je nesmysl.
2: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Číslo 7. Chodíte na ryby?
3: No, jednou jsem chytal štiky.
2: Jo, kolik se chytil?
3: Žádnou.
2: A jak to víte, že jste chytá štiky?
3: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
2: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
3: Jo.
2: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
3: Ano.
2: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
3: Ano.
2: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic, 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je, pan kolega vedle nepřijde?
3: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
2: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
3: Nervák?
2: Já to vím podle sebe.
3: Nervák mě to naopak uklidňuje.
2: No jo, protože máte rybářský lístek.
3: A jo.
2: Dále, otázečka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
3: Mordu?
2: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
3: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc to mini, má no, moc.
2: Mě taky, ano. Pojďte sem, ale mezi náma, můj starý jsem to zakázal. Mini,
3: jo.
2: Víte?
3: A proč?
2: No, ono není hezký, když se odkraje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte? Je tady další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
3: Ano, ano.
2: Jaký je váš erotický život?
3: No prosím vás, co je komu do toho?
2: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
3: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
2: No dlouho.
3: Jo?
2: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
3: No?
2: Včera dopoledne.
3: No,
2: tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo
3: no,
2: méně?
3: No jak kdy? Vy to znáte.
2: No, jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
3: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
2: No tady, v tomhle dotazníku.
3: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
2: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, víte? Hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
3: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
2: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu, že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte sportku nebo matesa?
3: Pravidelně a dokonce vášnivě.
2: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
3: A myslíte, že by mi mohli na základě tohohle dotazníku přidělit?
2: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
3: Tak proč to píšete?
2: No přece kvůli premiím.
3: Aha, víte? No a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
2: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
3: No tak.
2: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak, já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
3: Naschledanou.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
3: Na stránkách Akademie
4: ztrátyanalezy.info
3: ztrátyanalezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Je to vlastně věc z útvaru rumbovitého a já si podpřeším, prosím, upozorňuji sebe na tuto rumbu, nebo kariotu, zrecitovat to, zaspívat v minulý, protože to taky to zapovalo minuletnému hrdlu, jak si mě zebral rejci, to no ale, které jsou pro mě sílí. Prosím, pánové, jak to znamená?

Oh, my God.

Půl města postavil a sám pod mostem spal. Když přišla do Čech zima v bílém obleku, chodil jsem se k němu často kouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře. Východoněmečtí celníci poslali mu garderobu zpátky v krabici. A tak roky běží a střídají se děje. Představte si podzim, vítr odbuchlo vavě. Prouzová čeká dítě, prouzu čekají galeje. Odpaží tašku a na hlavě kulicha. Vydal se prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho, chodí vám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřímně, není to estráda vidět svého přítele, jak republiku okrádá. Hodí cihlu do aktovky a hurá, tra-ra-ra.

Budu nyní chodit klouzat na řeku. Až přijde do Čech zima v bílém obleku, s prouzavou se budu chodit klouzat na řeku.

chtěl pak jíst, ale ta ženská se obrátí na manžela, měla hubu celou masnou a povídá. Nebyl na něj moc pěkný pohled. Klátil se na tom dubu jako panák, víš, a měl fialový jazyk. Ty, poslouchej, proč on se vlastně Donald oběsil? Ale co se staráš, povídá ten chlápek, po něm nikdo dědit nebude. A nebuď tak vykulená, ještě si neviděla mrtvýho. Tohle a ještě dál. A mezi tím jedli, jako by se nechumelilo. Žaludek se zvedl, dveře do kořán, chlad ulice.

0: Noc plná hvězd.
1: Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učí-li českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bezděky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plat za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jungmannově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy. Že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působili. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasupil krásné houštiny v obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne, ovojské sloviso, ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost žáku s tak skvělou inteligencí, bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bát, člověče, nebo bojíte? No, proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaščilovat. Nemějte stracha. Ne. Strach? Nebo strachu? Strach. Nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte. Ne. Systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne. Nebo prospěšná? Co to je, když ano? No a vy se nebáte. Nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano? No tak můžete začínat. Ne. Začít nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tedy začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní. Pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevisíte. No tak tedy prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, tedy stačí. Budete-li soustavně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radši to vidíte, prosím, nezlobte se na mě. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil. No, to je ještě napoutavější než korejské, české sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne, ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha, Vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. On mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidy. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Teodor Brand ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý. A mřížovi těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Teodor Brand děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora. Ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde. Že se vidy naučím, budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrzká. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. My jsme skončili, blahopřál jsem mu. Vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Teodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně.

Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistojistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: noc s hvězdou.
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmare Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi 10. manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
2: Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel.
1: Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další.
3: Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech.
2: Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
1: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil.
3: Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova.
1: Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
2: Ty fajn, keď by fajn, člověče.
1: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo.
3: Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky.
1: Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru.
3: Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou.
1: A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý.
3: Podívej se. Povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi člověče, ty se bavili. Tady máš Lande 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky zhrůzuji, která barva zase vyjde.

0: Noc plná hvězd.
1: Tému hromadu roku, co v jedné dědině měli divadelníckou partiu zvanou Spolek Opona. Tento teatr byl dlouho pohromadě a vnášal do duši místního publika vysokou kulturu. Jak se jim ale vdala Subreta Kača Obdržálková, to se rozpadli. Hrávali skoro každých 14 dní při vyprodané hospodě a měli taký repertoár, jak říkal režisér Cyril Řebík, že se mu nemohla rovnat ani italianská opera. Dávali samé dobré kuse, které tahli a krev na vidlách drsla loktě Mokredenc, vražda mladé dívky v Jazelině, králík zežral Vix, obrátil se až v hrobě a detektívka Tajemný výbuch pod peřinu byly hry, kterých byl autorem místní kostelník Matěj Zhašák. V operetě Pásla boli ustodoli měl s ohromným úspěchem solo na buben Kovář Obrůčka. Lidé řvali ostupné ještě měsíc potem. Jednou po dlouhém bubnování, jak kdyby Zulukavři vyhlašovali válku, policajt Šabla důležito oznamoval.
2: Na vědomost se dává, aby občanstvo v hojném počtu navštívilo představení, které se pořádá na oslavu zlaté svatby našeho milovaného pana starosty. Hraje se tragédia Škrk do lži a co se vybere, bude na zakoupení obecního kozla, protože potom starému vždy znejdi. Dojděte všetci, abyste uctili zásluhy a památku našeho milovaného pana starosty. Bum, bum.
1: Nehleteně do huby osle, to patřilo dětskám, které kolem policajta poskakovali. A koktavý Matuš Pleskačka dodal.
3: Zakazuje se do potoka dělat svinstvo. Starosta se budou koupat a zásluhy obec mají. To je vidět na jejich bruchu. Narůstl jim pořádný mozol.
1: Byl to najisto hlas lidu, o kterém by se mohlo uvažovat, ale protože se slúbilo jídlo, pití a tancovačka, tož hojný počet občanstva byl při divadle taký, že každý fučal jak hus v třetím týdni krmení. Harvaník František Píšťala zahájil představení proslovem, v kterém pana starostu vynesl až do nebe. Mlel furt dokola o jeho zásluhách, o kterých v dědině nikdo nic nevěděl a nakonec mu popřál lehké odpočinutí, ať je mu zem lehká. To se mu aj chudákovi připlétlo do řeči, lebo den předtím mluvil na pohřebě. Pán starosta v naškrobenej košuli a v novém lajbli sa uklonili, poděkovali a divadlo začalo. Sotva sa zvýhla opona, spadl padací most, který měl ale podle režie spadnout až na konci třetího jednání. V půlce prvního jednání ostalo pódium prázdné. V tém tam vletěla princezna Esmeralda a zapiskotala. Princu Izidore, ty jsi tady? Izidor to nějak poplétl, lebo odešel spíš a to se ozvalo za kulisama. Ne, už jsem odešel. Aby neměla princezna najevyšší dlouhou chvílu, tož už šel princ přivítat. Měl na sobě brnění, které na něm hrkalo, jak když dva kostlivci zápasí na plechovej střeše. Esmeralda mu s bečem padla do náručí a Izidori zašuškal do ucha. Kruci, kačo, nebež do opravdy, lebo ně brnění zrezaví a budem to muset zaplatit. Roztůžení se obtůdali pod dubem a do jejich lásky měl ťukat Slaví, kterého dělal pastýřů Janek. Nedočkavo žmúral v hubě plechového Slavíka a čekal na znamení režiséra. Už zahlédl mávnutí ruku, ale pískl jenom jednu, lebo stačilo, aby se jeden ze zbrojnošů za kulisama otočil a bůh Janka Halapartu po chrbtě. Plechový Slavík už Janka krkem nevyšel. Zúfalý režisér jenom zavrčal. Mordie tož musí včilkaj dělat aspoň kukačku. Janek teda začal kukat, ale chyba byla, že si slapal na jazyk, křeplál. To se každou chvilku ozvalo. Kukuč, kukuč.
4: No a když byli v najlepším, to Žizidorovi sklaplo hledí a přivřelo princezně nos. Jak zařvala, to si můžete myslet. V druhém jednání umřel král. Dali mrtvolu do kysně, v které oponář zapomněl kléště aj s kladivem a z jedné desky trčal hřebí, který furt lézl královi do tento no a umřel by málem doopravdy. Lebo byl 4 hodiny prohnutý jak jitrnica, kňučál jak galík a nemohl se dočkat konca. Zbrojnoši měli krála odnést, tož dva chytili máry a stáli proti sobě. Vypleštili na sebe oči, honem se všetci obrátili, znova chytili máry a dali se na pochod. No a protože šli každý na jinší stranu, tož máry řízli aj s králem na zem. A tím pádem sa mu tam hřebík zarazil. Vyleděl z kysni jak vystřelený, sakroval jak hotař a řval, že mu s takým teátrem můžu vlézt na hrb. Poslední výstup zakončil tím, že sa měl princ Izidor z nešťastnej lásky zastřelit. Svakal furt ucha bambitku a rana ne a ne vít. Prej mu kdo si naplul na kapslu. Když už cvakl po desáté a z vyvalených očí publika viděl, že sa nemůžu dočkat, aby už byl mrtvý, zastrčil pistru za řemeň a zakňučal. Já sa radši zapichnu. A včírkaj honem hledal místo, kde by sa pichl, aby sa nepichl. Našel ho. Strčil si šablu pod pažu a řízl sebu o zem jak poleno. Princezna Esmeralda bolestí nad za sebe vražděným miláčkem měla skočit z cimbuří. Ve zkouškách byli za jevištěm 3 duchny, na které vždycky spadla, ale při představení jich tam zapomněli dát. Ze zúfalým řevem nemůžu bez tebe žít, spadla za kulise jak jelito. V tém sále ozvala rana jak z kanóna hrozný kvíkot, lebo princezna skočila starému trháčovi do bubna, na který dělali hromobití. Režisér Cyril Hřebík chtěl po pádu princezny situaci nějak omluvit, tož vletěl na jeviště, že to publiku vysvětlí. Ale spadl do nápovědy na slečnu učitelku, praštil čelem na zvonek a oponář zatahl. Lidé byli spokojení. A kdyby pořadatelé napsali na plakát komédia, tož to měli na 100%. Nakonec sa herci mezi sebou za kulisama bobili a měl z toho být ještě aj súd. Ale skončilo to dobře, lebo pán starosta to rozdováďaným kumštírom rozmluvil.

0: a městská kreu je špatná kreu. Tady taky se hrajeme. My jsme teda napsali takovou klasickou scénu ze života spisovatele Dušana M. Pupáka. My jsme to hráli už jednou. My se vždycky stydíme hrát, protože mě to svým způsobem trapas. My to moc...
1: Jak to snižuješ takhle? Já mám kamaráda, tomu se to líbí.
0: Ten to právě ještě neviděl.
1: Co když mi píše soustavu, tak se to...
0: Prostě já si dělám zázemí.
1: No, takový rekviziti, to bude Dušan M. Pupa.
0: No, hraju já.
1: Písovatel.
0: Ta první část...
1: To může práhnit legrace.
2: Já hraju...
3: Teď se rozsmějete.
2: No, inteligent to není.
1: To zapíral, jo, já se hraju všechno.
2: To je zkrátka občan malého města.
0: Občan.
2: Nepodařilo se mu být starostou, tak vede takový osvětový osvětový pracovník.
0: A jmenuje to, vede besedu.
2: Čenda Krchov se jmenuje.
4: Vážení příchozí, milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh, spisovatel Dušan M. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Aby vyhověl. Uvolil se mistr podepisovat vaši knihu. Tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu. Tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Tedy knihu. Která dosáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že dva výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana M. Pupáka mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám a spotkám se.
0: Děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slavikujete.
4: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občani 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potlesk pro naše občani.
0: Já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
4: Soudruzi, já myslím, že soudruh mistr Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
0: Vás jistě zajímá, jak jsem to psal.
4: Nedělej si starost.

0: jste kopal. Napsal si, dostal si zaplaceno, tak jaký pak copat. Radši besedujme.
1: Jestli snad nechcete vidět něco o mně. Jak jsem třeba...
0: Hele, pupa, na drby my nemáme čas. Nás spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Besedujme.
1: Ano, tedy začni. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
0: O kolika?
1: O čtyřech.
0: To už si říkal, pupa, nevracej se v besedě.
1: Tak abych se tam vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
0: Víš, že ty jsi zvědavej, pupa.
1: Nevračte. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesním dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi toulávali, jak si říkali lesním krajem. Nechcete někdo něco podepísat? Ne, ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za Soutokem.
0: Neobtěžuj se, pupa. My víme, kde se stékala bez malší. Nechci besedujme, nás to poutá.
1: Já jsem obdivoval ty jejich sekery.

0: pracující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná. Což kdyby tnuli vedle. A proto jsem svoji knihu nazval Výstižně po jedné noze toulání. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy, po jedné noze toulám si kraje a pojďte si, ať to frčí. No tak, choďte si. Vlastně já chci taky jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaňku.
1: No nic, koupíš mi novou pupa. No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Jak pěkně píše, pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čistou.
2: Co ty, soudruh Sáňky? Vymazal už si svůj bříšek z parného léta? No nic, rozebereme si tě po besedě. Nebudeme zdržovat pupáka. Bystra!
0: Líbí se ještě někomu moje knížka?
1: Soudruzi, já končím pro chaos dnešní besedu. A zvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh Mr. Pupa.
2: Přijedeš, Pupa.
0: Jak radste.

poraněný koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Noc plná hvězd.
1: Říkal jsem mu, víte, pane Werich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradici humoru je, tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické, tedy specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když ji potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Werichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry, a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Werich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době West Pocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila a já, abych ji šokoval prej, říká Werich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je 100, že jo, čili marný bylo babičku šokovat. No a to jsou takovýhle příhod má Werich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Tarbra, tak si vždycky říkám, jediný Werich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Toulky s Charliem, tak si říkám, ano, Werich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím honem odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já jsem říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák prošel asi 6krát a stejně to nevím, jak se to dělá. Werich to viděl jednou a stejně to ví, jo? Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který študoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Werich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život, francouzsky dvojčata. A Werich to náhodou věděl, říkal, já to věděl, a Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzsky dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje, náhodou. A pokud je o tu Plzeň, tam má Werich jednu krásnou historku. On tam jednou vystupoval s Karlem Vlachem a Werich, když se probudí, tak ještě asi tak 3/4 hodiny neví. Ale ne, že neví, jako třeba kolik je hodin, on ani neví století. Já mám, kde je, on ani neví město, kde je. On tak, já když jsem jemu někdy přicházel dopoledne, když jsme spolu hráli a měli jsme spolu něco napsat, tak on tak tápe v pyžamu. A říká, krej vy jste, a co tu chcete? A teď neví, jo? A v té Plzni měl vystupovat na zimním stadionu a před představením odpoledne si zdřímnul. A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unavený po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion. A teď Werich přišel před vyprodaný zimní stadion, teď prý řekl asi 3 věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela. A když viděl, že je zle, tak se uklonil a řekl, promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, šli jsme po ulici v noci. A to bylo předjaří ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky, prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky. Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nevěš si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní, pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromnej v těchto... V tom, jak tedy si dělá, bych řekl, jak činí život komediálním. Pro něj opravdu, jak si život je obrovské jeviště. A on hledá v životě a nalézá, umí nalézat takový krásný drobnosti. On třeba si zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Vericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny, jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zametl, takže akorát podél toho domu a u sousedního domu bylo takhle vysoko sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustý pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma rožičkama. A nízký takový. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa to byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když došel k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala. Chvilku čekala a pak se ohlídla, a když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Vericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Vericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Vericha vypravěče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví.
0: Jsme na vlně bezpečí.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč,

0: A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Vítězství Petera Maďara nepředstavuje jen běžnou demokratickou výměnu vlády v Maďarsku, ale především důkaz, že evropské instituce dokážou pomocí ekonomického tlaku, blokování dotací a politické izolace systematicky oslabit neposlušné členy spolku. Vidíme to, i kdybychom byli slepí. Nad maďarským parlamentem již za zvuku evropského popěvku Ódy na radost zavládl po 10 letech opět žlutomodrý hadr čtvrté říše a jen málo jiných politických symbolů může být srozumitelněji demonstrováno hloubkou politické změny, ke které došlo vítězstvím strany TISA. Jak k tomu došlo? Inu, Orbánova domácí pozice se zdála natolik neotřesitelná, že v Bruselu vyvolal strach. A tak z útrop Evropské lidové strany v Evropském parlamentu byl vybrán jeden z jejich poslanců, Péter Maďar, ještě nedávno přitom blízký spolupracovník Viktora Orbána. A s pomocí Evropské komise a jejího bezprecedentního vydírání formou ekonomického tlaku a dotací na Orbánovu vládu etablovala stranu TISA jako vítěznou politickou sílu. O ním zlodějem, který neoprávněně křičel, aby jiný zloděj byl chycen, tedy nebylo Putinovo Rusko, ale Evropská komise. Vývoj kolem Dunaje bychom proto měli bedlivě sledovat a snad se z něho i dostatečně poučit. Podrobně nám o tom své hodnocení napsal Ivo Strejček.
2: Na stránkách protiprout.info

0: idiota.
1: S úsměvem idiota ti svoji lásku dá.
0: Mi svoji lásku dá.
1: S touhou a vášní a něhou pierota. S věrností.

srdce ženy je nestálé. Stálá bude vaše kvalifikace, až si ji zvýšíte. Stálou přítelkyní a věrnou přítelkyní bude vám i tato lifelong play deska z produkce Suprafonu, která v kteroukoliv denní i noční dobu, kteroukoliv dobu roku, podle vaší volby, vám opět zpřítomní brilantní piano Petra Zkoumala, bravurní kontrabas melancholického démona Pavla Greifunera jakož i extatické bicí Lacotropa. Ne nadarmo vám tuto desku doporučil váš psychiatr. Pomohla jemu, pomůže i vám. A navíc, jakožto majitel této desky, stanete se vyhledávaným společníkem. Však vy dobře víte, proč jste si ji koupil. Jen ze sebe nedělejte nevinátko, které se schovává za gramofonem. His master's voice. Vy šibale.

0: Noc plná hvězd.
1: Nastalo ticho. Jen oheň praskal a vlhká dřeva v něm syčela. Podezřelý stín se kradl v té chvíli za zády trampu. Byl to Matlafousek, vyslaný svým pánem, aby přinesl něco k jídlu. Psí čenich se vnořil do jednoho tlumoku a ukousl hbitě spletence vůstů jednu uzenici. Jako duch plížil se chytrý psík zpět se svou kořistí. Za chvíli si již podpalubí pochutnával budulínek na uzence a Matlafousek zhltnul slupku. Zatím nahoře na palubě povstal tremb bivoj a zvolal. A teď, kamarádi, dost smutných melodí. Loď je naše, řeka bude naše. Nuž horujme a pijme. Radostný řev otřásl palubou. Šerif Jack Aspirin vnořil osmahlou paži do batohu a vytáhl pletenec z vůstů. V příštím okamžiku zbledl. Proklatě, zamumlal. Bylo jich přeci šest! Šest párů očí pohledlo zděšeně na pět uzenic, které se strašidelně houpaly v ruce Aspirinově. Duch lodi se mstí, zaučel Nick Wharton. Nepříjemné mrazení proběhlo všem po zádech. Šest mužů a pět uzenek, řekl Forbes. Víte, co to znamená, hoši? Jest na některém z nás, aby následoval příkladu o něch hrdinů, kteří v polárních končinách se obětovali, aby uchránili druhy nedostatku potravin. Nick zvedl odhodlaně prošedivělou hlavu. Jsem již star, řekl drsně. Buďte zdraví a zůstaňte celými muži. Po těch slovech se vrhl do vln. Se slzami v očích stálo pět zálesáků u lodního pažení a pohlíželo za hlavou Nikovou, jaký proud unáší. První promluvil tramp Ping-Pong. Ubohý Nick, kam ho asi vlny zanesou? Jsou místa na vodách, kde není zdrávo ani odvážnému muži. Nedej bože, aby se dostal do ďáblovy propusti, pravil Jack Aspirin. Kde je vlastně ta ďáblova propust, ptal se bivoj. Neslyšel jsem nikdy to jméno. Nevím nic o takové propusti, krčil rameny Ping-Pong a hleděl tázavě na Joe Chiclece.

Což neznáte příběh o ďáblově propusti? Zeptal se Čiklec. Záporné mručení letělo kolem ohně. Joe si pošinul širák do čela a začal.

0: Noc s hvězdou.
1: Halo, halo. Rozhlasový přenos Osvobozeného divadla.

0: myslíte, představte si, ale kdyby se to bylo dostalo do dějepisu.
1: No tak by se to škrtlo, přeci v dějepisu to žáci to nemohou ovládat, že? No a vůbec dějepis, dějepisu se škrtá, dějepis.
0: Dějepis je dneska ve psí.
1: Dějepis jde špatně. Já znám jednoho cestáka s dějepisem, samá bída. A říkal mě, že kdyby si knihkupci do toho dějepisu nepřipisovali sem tam nějakou tu pornografii, nikdo by to nečetl.
0: A víte, že tohle je zajímavé, že si člověk vážně z dějepisu nepamatuje než ty místa, které mají takovou určitou lascívnost.
1: Ano, kde je to Eviges et Vars, že
0: jo.
1: Ano.
0: Tenhle ten sex appeal.
1: Sex appeal, to jsou, tam musí být něco, na čem se to podvědomí zachytí.
0: Je, no. To je marný, člověk žádá od té historie, aby tam byly místečka s takovou jistou skluskostí.
1: Ano, ano, kde ten freudismus najde to odůvodnění.
0: To je to, víte?
1: Ano, aby ty komplexy, když už je člověk má, aby nebyly zbytečné.
0: To je takového něco libidinózního.
1: Libidinózního, tam... ano. To máte takové, no například mytologie. Mytologie.
0: Která to byla?
1: No mytologie řeků a římanů.
0: Neznám ani.
1: Zeus. Ten proudník.
0: No vidíte, jen takhle ťuknete, hned vím, o co jde.
1: To
0: je zajímavé. Víte, tyhle věci člověk ovládá.
1: Jo.
0: Já vám řeknu, příteli, tedy co se týče období historického, tedy jo. Mním fakta, tedy dějinně doložená.
1: Jo.
0: To je suchopár.
1: Je to strohy.
0: Ono jo. To pozbývá té minimální peprnost.
1: Jo, je to strohy, víte. To je...
0: Já vám řeknu mě osobně. Mně se začne rozbřeskovat, tak počínaje tímhle tím... Únosem Sabinek.
1: Únos Sabinek. Jo, to je fajn. No jo, ty Sabinky, ty Římani, jak to nosejí pryč, no jo. Jenže...
0: Ne, já vím, co chcete namítnout, že celá ta epizoda je taková jaksi nakousnutá.
1: Jo, nic z toho nebylo. Víte, začnete to číst, takhle vám vylezou oči, že jo? A pak, abyste si je zamátli. Víte,
0: to není rozveden.
1: Jo, co je tedy pravda? Že tenkrát oni tak ještě neuměli psát. Tady literatura byla v plenkách.
2: To, co jste právě slyšeli, nebyl rozhlasový přenos Osvobozeného divadla, nýbrž ukázková deska Ultrafon, na kterou byly nahrány všechny poslední novinky Ježkova orchestru, zpívané Voskovcem a Verichem. Ultrafon končí.

0: Děkuji moc. Tak jsou různé Madony. Já jsem ta zroští. Tak máme, oba dva máme velice rádi jednoho úžasného zpěváka, skladatele, ale i dirigenta vážní hudby třeba. A já mu říkám, že to je taková vokální bible a to je Bobby McFerrin. Takže teď já to zpívám a Ondra se mnou zahraje jeho skladbu Invocation.
1: Jsme na vlně bezpečí.